0: Hledáte další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince. Let's rewind, come back to me. Třetí novinka hitparády, Bad Bitch, Hugel, Sexy Red.

0: Krátký přehled aktuálních novinek, hitparády 107, Frýčka, hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zapomíná.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Duke Dumont.
2: Around the world.

0: Sir Majitel.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Prý Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Free Radio 107 FM.

ale Rehab Sigala JP Cooper 6 hodin 57 minut. Dobré ráno. Dobré ránko všem na 107 FM. Roman s vámi, je tu polovina týdne, středa s datem 9.9. 9. září je tady. A za chvilku mrkneme na podrobnosti, co právě zajímavého přináší ten dnešní den. Chystáme kalendárium, ale ještě předtím budeme gratulovat. Ale chystáme i muziku samozřejmě, abyste měli důvod, proč se probudit po ránu, anebo muzika, která vás probudí a nastaví příjemnou atmosféru hnedka po ránu. Faruko, to je novinka, Madrid. Za redaky Steve Walk je něco divočejšího na to vstávání, no a bude tu taky DJ Lasa Julian. Tak krásné ráno a jdem to odstartovat, jdeme na kavčo, za chvilku budeme gratulovat a mrkneme taky na kalendárko, co zajímavého se událo právě dnes, 9. září. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Dále.
1: Tohle byl Pitbulláč do žeket dohromady. Groove Truth Adversity. 13 minut po 7 hodině. A jdeme gratulovat. Danieli dneska slaví. Tak všechno nejlepší. 26 536. Jich najdeme v republice v Brně. 821. Pokud nějakou Danču, Danielu znáte, popřejte všechno nejlepší.
2: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: A my se jdeme podívat taky na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den. 9. září, středa. Koukneme například do roku 1340. Tehdy slepý král Jan Lucemburský před bitvou ve Francii sepsal svoji poslední vůli. K rozhodnutí ho vedla jak blízkost boje a smrtelné nebezpečí, tak i spory o dědictví mezi jeho syny z prvního manželství Karlem a Janem Jindřichem a synem Václavem Lucemburským z druhého manželství. Roku 1754 za přítomnosti císařovny Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského byl vysvěcen sloup nejsvětější trojice v Olomouci. Roku 1786 císař Josef II. Odsouhlasil založení brněnského parku Lužánky. Ano, prvního veřejného parku v českých zemích. Věnoval na něj bývalou jezuitskou zahradu. Roku 1908 v českých zemích byla oficiálně použita daktyloskopie a zároveň byla zrušena starší metoda antropometrie, která spočívala v proměřování jednotlivých částí těla. Kdo pak slaví dneska narozky? Eduard Zubák, tanečník, Filip Raimund, herec, anebo britský herec Hugh Grant. Gratulujem. Faruko, novinkový Faruko, před námi Madrid. Hrát bude DJ Antoine, za chvilku Gabry Ponte a taky DJ Lasa.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Julia, 7 hodin 30 minut, krásně nám to vyšlo, dobré ranko, pojďme na zprávy.
1: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Brno připravilo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé handicapované děti po opravě za 18 milionů korun. Je v Králově poli k tomuto účelu nově určeno 12 bytů. Bydlení je propojené s terénními a dalšími sociálními službami. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. Řekl to včera ministr životního prostředí Igor Červený. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Na sociální síti X to oznámila maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila, světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla po bitvě 6-7, 6-3, 6-7. Naopak Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili do semifinále 4 hry. Porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinezová 6-4, 6-2.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdem taky omrknout, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně vidím kolonu u Rajhradu, kdo jede po D52, dávejte na to pozor. 11. až 10. kilometr ve směru na Brno. Tady vidím zdržení. Stejně tak i kdo jede z Rajhradu právě a chce se napojit na exitu 10. Rajhrad, tady taky nějakou chvilku postojíte. Podobně je na tom i D2 aktuálně od Olympie nahlášena kolona. Kolonu máme i na dálnici D1 od exitu 178 Ostrovačice směrem na Brno. V centru města Brna už nám to taky housne. U Holubic taky postojíte, no a ještě koukneme na Lipůvku. Ano, vidím kolonu od Milonic. Mezi Milonicemi, Lažany a Lipůvkou postojíte v koloně. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv zavolili. Nebo nám pošlete hlasovku přes naši aplikaci. Díky.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska teploučko po ráno, ano. Teplota aktuálně ukazuje 20 stupňů Celsia. Odpoledne 28 až 31 a večer přehánky. Zítra mají denní maxima klesnout na 19 až 21.

0: Baranga, tohle je Dara na Free Radio. 7 hodin 39 a půl minuty, pojďme mrknout do Brna, co nového.
1: Free Radio, co nového v Brně.
0: Koukneme do Žabin, protože tady opravili krytý bazén. Zaplavou si v něm školáci i jiní nadšenci. Ano, školní krytý bazén na základní škole náměstí Svornosti v brněnských Žabovřeskách je opět v provozu. Po generální rekonstrukci slouží i dalším sportovcům a organizacím. Je jediným právě v Žabovřeskách. Jediný školní krytý bazén. Dlouhodobě nevyhovující stav byl stav jediného školního bazénu v brněnských Žabovřeskách. Mohla za to zastaralá, často poruchová technologie, taky vysoká energetická náročnost a tak dále. Takže velká rekonstrukce, kompletní rekonstrukce, a už je to hotovo, už se otevírá, nebo už se otevřel. Bude pro školy i pro veřejnost během ranních a dopoledních hodin samozřejmě. Pro školy odpolední hodiny nabídnou samozřejmě plavání nebo kurzy plavání i pro seniory, co jsem tady tak četl. Jo, hezký. Tak kdo je z Žabin? A neměli jste doposud, nebo díky té rekonstrukci to tam bylo uzavřený, už to tam máte otevřený znovu a můžete se mrknout, kdy si můžete skočit zaplavat. Teď se to bude hodit, jak se začne ochlazovat, tak ty krytý bazény rozhodně budou stát za to. Zdravíme do Žabin a posíláme další hity. Feder, Alice, Lumix, za chvilku i Erik Pritz.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen. Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
1: Free Radio 107 FM 107 FM.

0: Color Me. Erik Pritz, 7 hodin 55 minut přesně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme mrknout, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
0: Tak tuhle tu muziku si úplně vybavuju třeba někde na pláži, k tomu nějaký dobrý koktejl, hezký teplý moře čistý, jejda, to by bylo, co? Tak alespoň můžeme snít. Lucenzo, Limoncello za chvilku. Rád bude BB Rexa, David Guetta, no a další, tentokrát vyrazíme na party z Venga Boys. Tečka z roku 1998. Čerstvé informace z Brna, taky budeme soutěžit. Pozor, třeba se už v brzkých minutách někde objeví double.
2: Free Radio 107 FM.

0: cheat codes a Icona Pop. 8:30 pojďme omrknout, jak to vypadá v Brně s dopravou.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Tady komplikace na Brněnsku v Ostrovačicích v Žebětínské ulici. Došlo tady k požáru traktoru. Dávejte velký pozor, na místě jsou hasiči. Jak vypadá aktuálně provoz? Pozor na kolonu, která je mezi Závistí a Lipůvkou. Další kolona je nahlášena taky mezi Čebínem a Kuřimí. Velmi opatrně a o Moravských Knínic, kdo jede aktuálně na Kuřim, taky postojíte v koloně. Kolona dosahuje na dálnici D1 kilometru 178, tak tady se obrňte trpělivostí, tady je to nadlouho, kdo jede ve směru na Brno. D2 taky od Olympie u Holubic postojíte směrem až k Rohlence, je nahlášená kolona. Jinak, co se týče Rajhradu, tady jsme po ránu měli taky nahlášenou kolonu a je tam stále, dávejte pozor, kdo jede od Rajhradu směrem na Brno, tak až po exit Popovice máme nahlášenou kolonu, tak opatrně, ať to dobrzdíte. Jinak centrum města Brna v rudých barvách, vidím to tady všude, takže zdržení určitě očekávejte. Ta ranní dopravní špička už odstartovala. Křenka, Olomoucká, Zvonařka, Dornych, Poříčí, Vídeňská. Ještě vidím taky na Kolišti postojíte, Milady Horákové na Bratislavské, Moravské náměstí a tak dále. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Po ránu teď aktuálně 21 stupňů, odpoledne 28 až 31 a večer přeháňky. Zítra se má ochladit, denní maxima 19 až 21.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: A nejde nám to náhodou po druhé. Jede. Gabry Ponte, Mauricio Bukalo, komu si Žirákov, komu si Bála. Tohle je Double. Double Fríčka. Double Fríčka. Kdo pak nám tady bliká? Kdo pak se dovolal jako první? Dobrý den, Free Radio, halo. A to je škoda, to někdo položil. To je veliká chyba, protože soutěžíme o 2 hodiny kulečníku a pizzu k tomu. Yellowfish Kohoutovice, gratis tam můžete vyrazit, když zavoláte. Tak uvidíme, jestli je to to stejný. Haló, kdo pak? Dobrý den.
1: Nazdar, Ondra, Ondra.
0: Nazdar, to jsi byl ty předtím, nebo to byl někdo jiný? Tam jsem slyšel auto, čověče.
1: Auto ne, já jsem ještě doma, takže to bude bez auta. Takže někdo jiný.
0: Někdo jiný, ale hlavně, že někoho máme na telefonu. Já ti musím pogratulovat, jsi, nebyl jsi první, byl jsi druhý, ale i tak uznávám, Double je tvůj. Kdy jsi naposledy hrál kulečník, prosím tě, řekni mi.
1: No, bude to tak měsíc, dva, chodíme celkem pravidelně s kamošama, takže...
0: Takže to máš v ruce.
1: Zase rozdrtím.
0: Paráda. Tak hele, vem si partu kámošů, užijte si, do k tomu máte pizzu gratis. Vydrž na telefon a nepokládej, prosím. Díky.
1: Děkuji,
0: čau, čau. Tak přátelé, Dublík za námi, takhle po ránu, ve 8:45. Dvakrát Gabry Ponte, teď Lučenzo a hrát bude taky Avicii. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Limoncello, novinka. Lucenzo, dublík za námi, Ondra si bude užívat s kámošema. 2 hodiny kulečníku, gratis. Double fríčka, double fríčka. Přátelé, komu to dneska nevyšlo, nezoufejte, double tady máme pro vás každý všední den. Ovšem, po každé v jiným čase je potřeba poslouchat pravidelně Free Radio 107 FM, abyste mohli i vy vzít partu kámošů a vyrazit do biliard klubu Yellowfish v Kohoutovicích, kde vás čekají 2 hodiny kulečníku a k tomu jako bonus skvělá pizza připravená přímo od nich. Tak dobře poslouchejte, double tady bude zase zítra.
1: Yellowfish, pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi a všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích, to jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish, přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Mega Boys, We Like to the Party, rok 1998, za námi na Free Radio. Pojďme na čerstvé zprávy.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezkou středu. Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkoušejí, jak funguje participativní rozpočet. V pilotním projektu by měli rozhodovat, co v mateřské škole opravit a co do ní pořídit. Každá ze školek získá od města 35 tisíc korun, o jejichž využití budou rozhodovat děti. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od dnešního rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku při 24-hodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. V katedrále v Oslo se dnes bude konat státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Na obřadu budou hlavy řady států, včetně německého prezidenta Steinmayera či českého prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin. V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou i 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Trenér Jiří Novák v tiskové zprávě uvedl, že zkušenosti i bojovnosti mladých hráčů chce využít k postupu do vyřazovacích bojů.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jak to vypadá s dopravou? Jdeme mrknout. D2, pozor, 1,5 km směrem z Bratislavy na Brno. Tady se v koloně srazilo nákladní auto a dodávka. Dálnice je téměř neprůjezdná. Kolona má aktuálně 3 kilometry. Další problém, dodávka porouchaná na D1 z 87. kilometre. No a pozor, ještě na Brněnsku v Ostrovačicích, Žebětínská ulice, došlo tady k požáru traktoru. Na místě jsou hasiči. V centru města Brna je zdržení, očekávejte kolony na všech známých místech na malém městském okruhu. Dálnice D1 od exitu 201 Brno Slatina, tak dávejte majzla, tady máme taky kolonu. Už vidím i tu bouračku na té D2, nehoda nákladního vozidla, díky tomu kolona už od Olympie. No a jak to vypadá od Prahy na Brno, tak pozor, od 178. kilometru dálnice D1 kolona ve směru na Brno. Šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, jdem na to mrknout. Aktuálně venku hezky, teplota 21 stupňů, odpoledne bude sluníčko, střídavě oblačno, sem tam i to sluníčko vykoukne, koukám se mezi 10. až 16. 17. bude hezky. V 19 hodin pak slabé přehánky, ve 20 hodin budou vydatnější, koukám se kolem 70-80%. Pršet by mělo do 2 hodin do rána, mezi tou 20. Tak na to buďte připraveni a k tomu teď další muzika. Ina, za chvilku dáme i Aztek Pitbulla a Gabriel Ponte, Pretty Woman.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Aztek, Pinuláč, Gabry Ponte dohromady, to se povedlo. 8 hodin 39 minut, co je povedený taky, tak je samozřejmě Janča Hubová, která má pro vás čerstvé kino novinky. Pojďme na ně mrknout. Free Radio,
1: novinky v kinech. A teď určitě potěšíme všechny fanoušky fotbalu, protože do kin míří sportovní dokument Zápas století. Snímek rekonstruuje legendární čtvrtfinálové střetnutí mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986, které se do historie nesmazatelně zapsalo Maradonovým gólem boží rukou. Film se však nezaměřuje pouze na hřiště, zkoumá širší sportovní, politické

0: a kulturní souvislosti tohoto vyhroceného duelu, který se odehrával ve stínu dozvuků krvavé války o Falklandy mezi oběma národy. Tak pokud tady máme fanoušky fotbalu nebo Maradony, tak určitě vyražte do kina na nový sportovní dokument Zápas století.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Rockle Fest
8: je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
9: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
8: A až se setmí,
9: letní kino přímo v amfiteátru.
7: Rockle Fest.
8: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou

0: 20. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Nakrájej, zamíchej, ochutnej, mňam, mňam, mňam!
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
5: Free Radio 107.

0: Máme 8 hodin 54 minut na Free Radio 107 FM. Za chvilku mrkneme, kam se dá vyrazit.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za pár okamžiků je tady 9:30 čerstvé krimi. Mrkneme opět za strážníky městské policie Brno i za státními policisty, aby nám prozradili čerstvé případy. Danielky dneska slaví všechno nejlepší. K tomu Aquagen. Hrát bude i Mike and This, Where Am I? A nebo Ingrid. Sliboval jsem pár tipů od Free Radio, kam vyrazit. Tady je máte.
2: Free Radio, kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: rádia.
1: Come on, get it. John Newman, pojďme na dopravu. Pojďme se podívat na D2, dávejte pozor. Kolona. Srazilo se nákladní auto a dodávka dálnice je téměř neprůjezdná kolona od 3. kilometru až po půl tý D2 těsně před nájezdem na D1, tak opatrně. Ještě na D1 174. a půl tý kilometr, je to ve směru na Brno, leží na vozovce v levém pruhu výstražný trojúhelník, dávejte pozor. Na dálnici D1 zůstaneme 187. kilometr, omrkneme, tady vidím porouchanou dodávku a ještě 180. až 179. ve směru na Prahu probíhají tady práce údržby, tak buďte opatrní. Koukám, že se nám D2 mírně rozjela, už ta kolona nesahá až po exit 3 Chrlice, ale ještě tady probíhá došetřování té dopravní nehody, ale mělo by to být už průjezdné. Ovšem, nedá se doříct o dálnici D1, že by se nám nějak uklidnila. 178. kilometr, dávejte na to pozor, tady vás zastaví kolona, kdo jede ve směru na Brno. V centru města Brna ještě stále hustý provoz, tak s ním počítejte, kdyby cokoliv, tak se ozvěte, díky.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 22 dneska, odpoledne 28 až 31 stupňů. Večer přehánky a zítra denní maxima 19 až 21. Ochladí se.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Nikol.

0: Zoo. Shakira. 12 minut po 9. Jdeme na krimi zprávy. Nejprve strážníci. Pojďme se podívat za mluvčí strážníků městské policie Brno na telefonu. Připravená paní Markéta Skřivanková.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Pěkný den vám i všem posluchačům. Strážník sledující záběry z kamer zahlédl v noci na středu světlo baterky mihotající se u splavu ve Stratecké ulici. Do těchto míst je vstup zakázán. Okamžitě proto zbystřil a vyslal sem hlídku městské policie. Strážníci tam chvíli na to našli dva muže, z nichž jeden byl vybavený rybářským náčiním a nádobou se dvěma malými rybkami, které zřejmě sloužily jako návnada. 34letý muž hlídce přiznal, že sem přišel rybařit. Strážníci mu vysvětlili, že se pohybuje v místě, kam se nesmí, a lovení ryb je tu zakázané v jakoukoliv denní i noční dobu. Zároveň ho vyzvali k předložení dokladu a rybářského lístku. Jenže v tu chvíli vyšlo najevo, že muž žádné povolení k lovu ryb nemá a místo toho pytlačil. Stal se tím tedy podezřelým z porušení zákona o rybářství. Strážníkům vydal své rybářské vybavení, včetně prutu, a své chování bude muset vysvětlovat také úředníkům. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost. Za městskou policii Brno přeji vám všem krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Yeah.

0: Malé cash cash, Michael Jackson. Máme 20 minutek po deváté. Pokračujeme s krimi zprávami. Pojďme se podívat na horkou linku od brněnských kriminalistů. Tam čeká paní Andrá Cinková.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezké ráno. V uplynulých dnech dopoledne policisté přijali na tísňové lince oznámení od vyděšené ženy. Ta uvedla, že při venčení psa v ulici Vychodilově spatřila podezřelého muže, zřejmě pracovníka kurýrní služby. Podle oznamovatelky vytahoval z černého pouzdra předmět nápadně připomínající pistoli. Muž následně nastoupil do bílé dodávky a odjel. Žena policistům poskytla popis vozidla i směr a sama pak na místě počkala na příjezd hlídky. Netrvalo dlouho a celá situace dostala podstatně méně dramatický rozměr. Policisté zkontrolovali totiž označeného kurýra a zjistili, že v ruce nedržel střelnou zbraň, ale pouze platební terminál, který právě vyndával z ochranného obalu. Tak či tak samozřejmě chválíme všímavost oznamovatelky. V případě pochybnosti je asi vždy lepší podezřelé jednání oznámit, než rizikovou situaci podcenit. Hezký den, naslyšenou.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai fait.

0: Tango, tohle Ingrid, 9.29, pojďme na zprávy, mrkneme opět, co je nového, Katka připravuje bleskovky. Za chvilku koukneme společně, jak to vypadá s provozem a bouračkami v Brně a taky omrkneme počasí, no a za chviličku, vzhledem k tomu, že se blíží 10. hodina dopolední, už se těšte, znovu budeme hledat tajemný film.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Brno připravilo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé handicapované děti po opravě za 18 milionů korun. Je v Králově poli k tomuto účelu nově určeno 12 bytů. Bydlení je propojené s terénními a dalšími sociálními službami. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. Řekl to včera ministr životního prostředí Igor Červený. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Na sociální síti X to oznámila maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila, světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla po bitvě 6-7, 6-3, 6-7. Naopak Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili do semifinále 4 hry. Porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinezová 6-4, 6-2.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A my jdeme na silnice opět omrknout, jak to vypadá na D2 na tom půl ten kilometru. Stále došetřování havárky nákladního vozidla a dodávky. Mrkneme, jak to tam vypadá aktuálně. Kolona je dlouhá, ale už není způsobena právě touhle dopravní nehodou. Kolona na dálnici D2 dosahuje 3. kilometru, takže od Olympie postojíte, kdo se chce napojit na D1 na 196. kilometru. Co se týče dálnice D1, stále hustý provoz a kolony od Ostrovačic, tady dávejte majzla na to. Holubice průjezdné, jak šťák těsně za Holubicemi, zdržení minutku a půl. Jinak v centru města Brna ten provoz už začíná být trošku lepší. Ovšem dávejte si pozor, u Albertu na Vídeňské vás zastaví kolona ve Štířících směrem na Mendlovo náměstí. Teď už se rozjela, koukám, už je ta kolona jenom po křížení ulice Vinohrady a Vojtova. Tak pozor, šťastnou cestu, kdyby něco volejte, my to rozhlásíme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 23 stupňů, odpoledne 28 až 31.

0: Marlon Hofstad, It's That Time, 9 hodin 39 a půl minutky, za chvilku tajemný film. Ano, bude to tady, budeme soutěžit a pro vás tady je připravena skvělá výhra. Mám tu pro vás opět voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně. Stačí jenom poslouchat a ve správný okamžik zavolat a uhodnout správný název dnešního tajemného filmu. Dneska jeden z mých velmi oblíbených herců slaví narozeniny, tak jsem se nechal inspirovat právě jim. Ale to vám prozradím za chviličku, o koho se jedná.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na pafen?

0: Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Free Radio 107

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Dole Gigi Dridl. 9 hodin 54,5 minutky. Přesný čas, za chvilku startuje tajemný film.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme taky mrknout, jaká muzika bude následovat. Kaskáda novinková Utopia. Zahraje i Serotonin. A ze zpátečky Gabry Ponte Time to Rock. A za chviličku tajemný film, skvělá výhra pro vás, tak dobře poslouchejte a vyhrávejte.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Justin Kay, tady u nás na Free Radio 107 FM. Přátelé, jdeme na to. Startujem. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Dnes tady mám pro vás připravenou americkou akční drama komedii. Píše komeduška to je. Tenhle ten film, který dneska budeme hledat, se natočil v roce 2008. Tohle je zatím první nápověda, touto startujeme. Teď si dáme novinky, přehled toho nejnovějšího, co frčí a co letí. K tomu James High bude Calvin Harris, no a za chvilku nápověda druhá, třetí a poté poslední čtvrtá. Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Duke Dumont. Duke Dumont. Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Tajemný film. Tajemný film.
1: Kiss my oh. Tohle byly Annie Marie a Little Mix. Máme 16 minut po 10 a jdeme na nápovědu číslo 2. Přátelé, pojďme se podívat, kdy jsme na tenhle ten film mohli poprvé vyrazit do kina. U nás v českých kinech se objevil 28. srpna roku 2008. V těch amerických se objevil o 2 měsíce dříve. Nám to trvalo trošku díl. Tento film vydělal neuvěřitelných 204,3 milionů celosvětově. V tomhle filmu se objeví scéna, která odkazuje na film Rocky. A pozor, dokonce se v tomto filmu objevila i zpěvačka Mariah Carey, která si v tomto filmu zahrála sama sebe. Jakože zpěvačku. Tohle by mělo jako druhá napověda bohatě stačit. Za chvilku dáme třetí.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jedna nápověda střídá druhou a před námi je ta třetí. Tak, teď se trošku rozpovídám. Přátelé, na konci filmu se objeví dcera hlavní postavy a dokonce i jeho manželka. Dcera sedí na koze v krámu a manželka ji přitom drží. Ve filmu se krátce objeví i manažer známé zpěvačky Madony. Filmaři chtěli hlavnímu představiteli, hlavnímu herci, namalovat falešné břišní svaly. Ale sám herec trval na tom, že bude cvičit, aby dosáhl skutečných. A je pravda, co víme od jednoho člověka, co má na svědomí scénář, tak měsíce cvičil s jednotkami síl. Posiloval, běhal, dělal sklapovačky, jedl minimálně a byl šťastný a vymakal ty svaly, který můžete v tomto filmu, tak si vymakal opravdu sám herec vlastní pílí. To je docela zajímavý. Tak a tím bych to ukončil. Tři nápovědy jsou venku, čtvrtou prozradím po zprávách. NSYNC, za chvilku i Gabry Ponte Time.

0: Gabry Ponte, Time to Rock, máme 10 hodin 29,5 minutky, čas na zprávy, Míša přichází.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji pěkný den. Vlak mezi Dolními Hršpicemi a Přízřenicemi dnes ráno srazil a zabil člověka. Více už mluvčí krajských policistů Petra Hrůzová.
6: Policisté krátce po 8 hodině raní přijali oznámení, že zřejmě došlo ke střetu vlaku s osobou mezi Dolními Hršpicemi a Přízřenicemi. Ženu bez známek života našli drážní pracovníci. Provoz na první koleji byl zastaven a na dalších byla snížená rychlost. Jak celé události došlo, policisté na místě zjišťují.
5: Provoz na trati je omezený. Cestující musí počítat se zpožděním okolo 5 až 15 minut. Tolik k ranní nehodě. Policie v noci na dnešek vyhlásila pátrání po 73-letém muži ze Svitavska. Včera okolo 15. hodiny odjel na elektrokole ze Svojanova u Moravské Třebové. Do bydliště v obci Linhartice už ale nedojel. Policie k pátrání přivolala i vrtulník. Pohřešovaný Miroslav Zemánek je vysoký až 170 cm. Na sobě měl černou mikinu, červenou vestu, černé kalhoty a červené boty. Středomoří čeká ode dneška do pátku výrazná bouřková situace. Už dnes zasáhnou extrémně silné bouřky oblast od Baleárských ostrovů po sever Itálie, pro kterou je vydán nejvyšší stupeň varování. Hrozí ničivé nárazy větru, obří kroupy, přívalové deště i tornáda. Ve čtvrtek a pátek se bouřky přesunou k Jadranu, kde budou hrozit bleskové povodně. Cyklista Matyáš Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i závod s hromadným startem.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá v Brně a okolí, kde máme problémy. Tak přátelé, kdyby cokoliv od vás, klidně nám zavolejte a nebo přes apku nám pošlete zprávu. Stále místy hustší provoz na například kolem Mendlova náměstí na ulici Křížové, postojte chviličku, ale už to není taková trága jako po ránu. Koukám na dálnici D1 od exitu 201 Brno Slatina, stále počítejte s kolonou a mrkneme, jak vypadá kolona v opačném směru od 178. po 182. Tady je nahlášená kolona k Popůvkám, pak to pokračuje. Tady už se to taky začíná pomaličku rozjíždět. Co se týče dopravních nehod, tak ty tady nemám nahlášené. Vidím akorát na Moravském náměstí je porouchaný osobák, ze kterého na vozovku vytekl olej. Tady předpokládám, že jsou i hasiči na místě. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jak to vidí meteorologové, maximální teploty dnes 28 až 31 a venku aktuálně teď měříme 26. Dneska takový teplý den, zítra se o 10 stupňů ochladí. Zítřejší maxima 19 až 20 stupňů.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na to. Poslední nápověda z tajemného filmu. Tak, přátelé. Když se koukneme dneska, kdo slaví narozeniny, zjistíte, že se tam objeví i jméno úžasného herce amerického narozeného 9. září roku 1966. Dneska slaví své kulaté 60. narozeniny a tím hercem je Adam Sandler. Adam Sandler má na svém kontě strašně moc skvělých filmů. Většinou to bývá tak, že ve kterým filmu hraje, ten i režíruje, nebo respektive dělá scénář k tomu. Ano, dělá scénář a u tohodle taky pracoval na scénáři. Tak, někdo už nám volá. A víte co, klidně ať volá.
0: Tajemný film.
1: Tak jo, pojďme se podívat, kdo pak je tam. Dobrý den.
2: Halo, halo.
1: Máte to hrozně nahlas.
2: Jo, už jsem to uslabil. Tady Honza, ahoj.
1: Honza, ahoj. Honzo,

0: Jak se máme?
1: Máme se deto.
0: Deto, tak. Pojďme se mít líp, protože pokud správně zodpovíš, máš u nás poukázku na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdeš pětkrát v Brně. Tak, na tobě teď, aby si nám prozradil správný název toho dnešního tajemného filmu. Co to bylo?
1: Takže byl to Zohan Krycí jméno Kadeřník.
0: Ano!
1: Wow!
0: A naprosto přesně, Zohan Krycí jméno Kadeřník. Moc gratuluju. Adam Sandler v hlavní roli. Viděl jsi ten film někdy?
1: Viděl jsem ho, už je to delší doba a asi si ho zase pustím.
0: Tak my jsme taky rádi, že vlastně ten tajemný film i vás, posluchače, inspiruje k tomu se na to třeba podívat znovu. Kolikrát hledáme filmy, který, je pravda, jak jsi sám říkal, už si neviděl strašně dávno, tak třeba si ho pustíš a k tomu si dáš nějakou dobrou pizzu nebo cokoliv od Pizza Bombastika. Měj se krásně, moc gratuluju, vydrž na telefonu, nepokládej, prosím.
1: Díky.
0: Není zač. Přátelé, tohle byl dnešní tajemný film, zítra budeme pokračovat.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Free Radio 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Rufusů, Ingrid, 10 hodin 57 minut přesně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: V rychlosti mrknem, kam vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit. Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
0: A Jane, další hity, Kill It With The Beat. My System, Felicia. A hrát bude taky tu Unlimited Low Limit. Co nás čeká? Celebritky, za kým půjdeme? No, bude to překvapení. Za chvilku vám to prozradím.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland. Free Radio 107.

0: Daxos. Skvělý taneční nářez. Barbra Streisand, máme 6 minut po 11. Za kým dneska půjdeme? Tak, přátelé, mrkneme se na velký životní styl a docela drahý životní styl Dominiky Myslivcové. Partnera to asi vychází měsíčně docela draho, docela majlant, tak se na to koukneme, trošku to propočítáme. No a ještě tady mám pro vás jednu radostnou zprávu, kdo pak bude po třetí tatínkem, to vám prozradím za pár minut.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Nikola

0: Hey puppy, meet me in Europa. Celebrity show. Celebrity show na Free Radio.
1: Milionové nároky Dominiky Myslivcové. Přátelé, partner měsíčně se musí otáčet, vychází to docela na Mailand. Dominika Myslivcová má vysoký životní standard a její pohledný podnikatel se musí pořádně otáčet. Extravagantní životní styl je pro půvabnou blondýnku naprosto typický a běžný. Luxusní dovolená, drahé kabelky, auta za miliony. Jo, tak to vypadá zákulisí krásných fotek na Instagramu a na dalších sociálních sítích. No a kolik taková věc skutečně stojí, no my normální smrtelníci si o tom můžeme nechat jenom zdát. Nedávno Dominika oslavila 32. narozeniny a jak už to u ní bývá zvykem, probíhalo to ve velkém stylu. Byla tady jedna noc v pražském hotelu Skysui, ještě vedle Žižkovské věže, pak návštěva drahé luxusní restaurace a dokonce i zlatý náhrdelník za 400 tisíc korun. To byla taková ta třešníčka na dortu. Tak přátelé, nebudeme to počítat, mě by se z toho možná udlalo i špatně. Za chvilku budeme pogratulovat ke třetímu miminku. Kdo pak ho čeká? No, Milan Baroš bude po třetí tátou. Držte vlnu.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Lost the Idols, tohle je To Unlimited No Limit, tady u nás na Free Radio rok 1992. 11 hodin, 29 minut a 45 vteřin. To ukazuje čas tady u nás ve studiu a to je taky nejvyšší čas kouknout se na zprávy.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji pěknou středu. 5 osobních aut zachvátil v noci na dnešek požár v brněnských Štýřicích. Více už tiskový mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška.
7: Jednalo se o požár 4 osobních automobilů a jedné dodávky s tím, že škoda je předběžně stanovená na 2,2 milionů korun. Zásahem se podařilo uchránit majetek za 3 miliony korun a příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci.
6: Tolik k nočnímu požáru 5 aut. Sněmovna znovu schválila většinou vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních úřednících, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Již v březnu uvedl, že k takové změně nevidí důvod. Stovky odletů z britských letišť byly včera narušeny kvůli problému s řízením letového provozu. Se zrušenými lety a zpožděními se potýkaly mimo jiné vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. Hokejisté Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavi 2-1, Hanáci zvítězili v Brně 3-1. Mladá Boleslav tak zakončila přípravu s bilancí 3 výher a 3 porážek. Olomouc vyhrála 3 ze 7 zápasů a Kometa 4 ze 7 duelů.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak pozor na práci údržby. D52, kilometr 9,5 až 14 ze směru na Rakousko. Ukrajince probíhá údržbová práce. Podobně na tom jde jednička 216 až 219 z Brna na Vyškov. Na krajnici probíhá údržba mostů, tak pozor na to. Ještě se jdeme podívat na havárku na příjezdu do Vyškova směrem od Brna. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou. Vozovka je průjezdná Kivadlově a jdeme omrknout ještě provoz. Jak vypadá aktuálně v Brně? Vidím, že už je to plynulý jakž takž. V samotném srdci Brna drobná kolona na ulici Husova, jinak byste měli projet bez komplikací. Šťastnou cestu, kdyby něco, tak nám cinkněte anebo použijte naši aplikaci. Díky.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně v centru Brna ukazuje 27 stupňů, odpoledne 28 až 30, tak nějak se to bude pohybovat. Zítra o 10 míň, 19 až 20, protože dneska k večeru silné přehánky.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Show na Firádiu.
1: Přátelé, Milan Baroš bude po třetí tátou. Ano, Milan Baroš se ještě letos stane po třetí tatínkem. Jeho partnerka, muzikálová zpěvačka Aneta Vrzalová, už těhotenství dál neskrývá, rovnou prozradila dokonce i pohlaví miminka. Čekají holčičku a bude se jmenovat Vaneska, která má přijít na svět kolem Vánoc. Tak veliká gratulace, to bude asi ten nejhezčí vánoční dárek pod stromečkem. Tak a dělá jenom samou radost. 11.43, za chvilku Steve Aoki, Wakefield a Peťa.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
7: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
6: A až se setmí,
7: letní kino přímo v amfiteátru.
6: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v Amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Free Radio 107 FM 107 FM.

0: Kdybyste viděli ten šťastný to pohled Petry, která dorazila před malou chvílí a nesla si v ruce pizzu.
1: Úplně vařící pizzu. Jak málo stačí jako člověku ke štěstí.
0: Jo.
1: Kus žvance.
0: Je pálivá?
1: Je.
0: Ježíš. Tak to neochutnám. Děkuju. Přátelé, střídačka bude, nebo už je, 11 hodin 55 minut, aktuální čas, seřiďme hodinky, no a pojďme se podívat, s jakou muzikou budeme startovat po pravém poledni. Michal Kuria, Jadran, rád bude Timmy Trumpet a Best Things, a dáme We Will Rock You Forever Young. A budeme hledat majitele ztracené bankovky a dablík.
1: Nadělíme vám 5000
0: korun. A dablík už dneska byl. A byl dobrý.
1: Jo, byl pizzový.
0: Byl pizzovej, samozřejmě akulečníkovej. A o dalšího dabla budeme soutěžit, přátelé, zítra, tak velmi pečlivě poslouchejte. Sami jste dneska slyšeli, že i brzy po ránu se ten dabl někde objevit může.
1: Krásný. Nemám co dodat.
0: Tak, hotovo. Mějte se.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou tří.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemíchy, ochotnej
1: ňam, ňam, ňam! Free Radio 107 FM.

0: Ladíte Free Radio po 12. hodině v tuhle chvíli už s Peťou Hlávkovou. Brno Střed otevřelo vlastní galerii. První výstava představuje práce dětí i dospělých a více o tom za chvíli.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont.
1: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: radniční galerie Brno Střed vznikla v přízemí historické budovy radnice na Dominikánské ulici. Jako první nabízí výstavu s názvem Uprostřed města, která představuje práce z výtvarné soutěže pro děti i dospělé. Městská část chce galerii využívat především pro prezentaci brněnské tvorby. Prostor má být určen nejen zavedeným autorům, ale také i začínajícím umělcům, fotografům, architektům a dalším tvůrcům. Teď už Michal Kurek.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: We Will Rock You na Free Radio. Jdem na další muziku. Jakáže se k vašim uším chystá? Třeba ta od Lopedra, DJs from Mars. Zazní Eden. Volume doprava, doporučuji i na Veronu. Za chvíli zprávy s Míšou.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Přeji hezký den. Budování kybernetické odolnosti státu, organizací i obyvatel vůči současným i budoucím hrozbám je tématem dnes začínající konference CyberCon 2026, kterou pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Na brněnském výstavišti budou dva dny diskutovat stovky odborníků, manažerů, zástupců veřejné správy i bezpečnostních expertů. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Více už státní zástupkyně Kateřina Weissová.
6: Já bych řekla, že velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
5: Tolik k dnešnímu rozhodnutí soudu. Podobné vybavení jako vojáci budou mít již brzy ruští poštovní doručovatelé a další pracovníci ruské pošty, která má celkem zhruba 177 tisíc zaměstnanců. Podle nejnovější vyhlášky dostanou zbraně proti dronům. 9mm pistole či neprůstřelné vesty mají k dispozici už teď. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po 4,5 hodiny dlouhé bitvě prohrál 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7 s domácím Benem Sheltonem.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na příjezdu do Vyškova směrem od Brna se srazilo osobní auto s dodávkou. Vozovka je tady průjezdná Kyvadlově. Trošku houstne dálnice D1 mezi kilometry 194 a 201. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku, my to pošlem dál.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 26 stupňů, k večeru očekávejte slabé dešťové srážky, ty nám také ochladí teploty, protože zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 23 stupních.

0: Majíte.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Verona na Free Radio, pokud byste rádi vyrazili do kina a chtěli si poslechnout, jaké novinky v kinech máme, ví to naše Janča Houbová. Free Radio,
1: novinky v kinech. Přátelé, pokud byste z rovinka tenhle týden měli chuť vyrazit na nějaký erotický horor, tak máte štěstí, jeden takový tu pro vás zrovna mám. Americký psychologický horor a erotické drama Sex a smrt v kempu Miasma sleduje mladou režisérku Chris, která dostane životní šance natočit restart své kultovní milované série z 80. let. Její fanouškovská posedlost se však brzy promění v nebezpečnou fixaci, když se rozhodne vyhledat a obsadit tajemnou, dávno zapomenutou herečku, která si v původním snímku zahrála ikonickou přeživší dívku. Jakmile se cesty obou žen skříží uprostřed opuštěného letního tábora, hranice mezi filmovou fikcí, temnými touhami a psychosexuálním šílenstvím se začnou nezvratně hroutit. Uf, tak tohle to všechno uvidíte, pokud se vydáte do kina na nové erotické drama a psychologický horor v jednom Sex a smrt v kempu Miasma.

0: rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fička. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Willem na Free Radio dozněl přesně ve 12 hodin a 54 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme na muziku, za chvíli už Felix je na šaus. Všichni milovníci Tlapkové patroly jistě poznali ústřední melodii od Adama Levina. A zazní krásný dramík od Olivera Tree.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Free Radio 107 FM.

Bečko stále s vámi je po 13. hodině, no a já už za chvíli budu mít na drátě mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou, která vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit. Nenechte si to ujít, teď už přehled novinek. Free Radio. Hudební

0: Víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková. Co museli strážníci řešit?
2: Pěkný den vám i všem posluchačům. Strážník sledující záběry z kamer zahlédl v noci na středu světlo baterky mihotající se u splavu ve Strategické ulici. Do těchto míst je vstup zakázán. Okamžitě proto zbystřil a vyslal sem hlídku městské policie. Strážníci tam chvíli na to našli dva muže, z nichž jeden byl vybavený rybářským náčiním a nádobou se dvěma malými rybkami, které zřejmě sloužily jako návnada. 34-letý muž lidce přiznal, že sem přišel rybařit. Strážníci mu vysvětlili, že se pohybuje v místě, kam se nesmí, a lovení ryb je tu zakázané v jakoukoliv denní i noční dobu. Zároveň ho vyzvali k předložení dokladu a rybářského lístku. Jenže v tu chvíli vyšlo najevo, že muž žádné povolení k lovu ryb nemá a místo toho pytlačil. Stal se tím tedy podezřelým z porušení zákona o rybářství. Strážníkům vydal své rybářské vybavení, včetně prutu, a své chování bude muset vysvětlovat také úředníkům. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem krásný den.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Passion Fruit na Free Radio a my pokračujeme další muzikou. Za chvíli už James Hype a Bobby Harvey. Taky zazní Italo Brothers. A přichystání jsou i Omy a Felixien. Za chvíli zprávy s Míšou.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Jsou tu zprávy, vítejte. Střet autobusu s cyklistou řešili dnes ráno záchranáři v Kuřimi. Cyklista utrpěla při nehodě v Blanenské ulici lehké zranění ruky. Záchranáři ho následně převezli do nemocnice. Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích. V Oslu začal dnes dopoledne státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Obřadu se účastní členové dalších evropských královských rodin i hlavy států, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Osminásobný držitel zlatého míče Lionel Messi kupuje podle španělských médií druholigový fotbalový klub CD Eldense. Transakci musí ještě schválit příslušné orgány.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jednička 193,5 km směrem od Prahy na Brno. Tady stojí u krajnice dvě osobní auta po nehodě. V místě očekávejte pomalý provoz. No a pozor, i Hněvkovského ulice před odbočkou na Sokolovu směrem k nájezdu na D1 se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují jeden jízdní pruh a zdržení by mělo být kolem 5 minut. Na příjezdu do Brna před nájezdem na D1 ve Vídeňské směrem od Pohořelic havarovalo nákladní auto. Tady má kolona zatím asi kilometr.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 28 stupňů aktuálně hlásí Brno, během odpoledne už se nám začne zatahovat a k večeru očekávejte dešťové srážky, ty nám ochladí vzduch. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 25 stupních.

0: Je znalost anglického jazyka na úrovni B2, odvahu postavit se před televizní kamerou, schopnost vést živé rozhovory a moderovat setkání, také spolehlivost, samostatnost a komunikační schopnosti. Zaměstnanecké výhody, práce v přátelském kolektivu, možnost podílet se na komunikaci významných kulturních a městských projektů i celého Brna jako zajímavé turistické destinace, prostor přicházet s vlastními nápady a ovlivňovat směřování komunikace organizace. Nabízí široký balíček zaměstnaneckých benefitů, flexibilní pracovní dobu a kontakty. Více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce. Free job
1: na Free Radio. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Free Radio 107.

0: zasoutěžit na drátě Tomáš. Tome, čau.
1: Ahoj.
0: Koho budem pozdravovat, když už ses dovolal do fríčka?
1: Všechny posluchače.
0: Tak to je krátký, hezký, stručný. A chtěl bys 5000 korun?
1: Ano.
0: Za co bys je utratil?
1: Tak nevím. Třeba bych bráchovi zaplatil benzín na motorku.
0: No krásný, tak pokud jsi majitelem ztracené 5000 bankovky, musíš určitě znát číslo pěkně zleva doprava. Jaké je to první?
1: První je nula.
0: Nula? Nula tam je. Druhé číslo nemáme venku. Odhalíš ho právě ty?
1: Tak já zkusím číslo 4.
0: Čtverka. Tak se páme na čtverku. A čtverka to není, ale díky tobě jsme se zase posunuli kousek dál, protože když nevíme, co to není, nebo když víme, co to není, tak třeba za chvíli už budeme vědět, co to je. Měj se krásně, díky za zavolání, zase někdy čau.
1: Děkuju, ahoj.
0: Věřím tomu, že už brzy se dopátráme majitele ztracené bankovky, teď už ale Ome a Felixian. Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Ladl Get You Go z roku 95 na Free Radio přesně ve 13:54.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: S další muzikou už za chvíli Jackson a Rafaela Cara. Zamíříme i do Polska, zazní After Party. Nebo Mark Horn a Samito.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
0: Teď už jsou taky přichystány tipy, kam se dá vyrazit.
4: Free Radio, kam vyrazit?
5: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin.
6: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
4: Free Radio 107 FM.

0: Afterparty na Free Radio, taky startujte, kam se dá vyrazit. Už za chvíli vás pozvu na festival Smečky do zoologické zahrady, nenechte si to ujít.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Duke Dumont.

0: rádio. Kam vyrazit?
1: Festival Smečky se letos koná Zoo Brno, a to od pátku do neděle. Čekají vás 3 dny a 3 různá témata. Den stáda, den hejna a den smečky. Napříč areálem zoo bude připraven pestrý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky, tematická stanoviště jejich partnerů, také hry, tvoření, komentovaná krmení i setkání se zvířaty. V sobotu odpoledne třeba bude součástí programu i Mezinárodní noc pro netopíry, a to s přednáškou a ukázkou živých netopírů. No a po celý víkend si navíc budou moci návštěvníci projít areálovou hru Hádej, kdo jsem, a objevovat další festivalová stanoviště rozmístěná po zoo. Tak se určitě přijďte podívat. Teď už Lenz Savely a Rita Ora.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Vlny 107 FM, už k vám letí další muzika. Bude tu Klas. Taky Armin van Buuren, Davina Michelle. Zazní spojení Cedric Gervais a David Guetta, za chvíli Míša se zprávami.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
4: Přeji pěkné odpoledne. Tuto neděli v brněnských Kohoutovicích nahradí dopravu na frekventované Libušině třídě na jedno odpoledne komunitní akce Sousedský prostřený stůl. Součástí akce pak bude happening, kdy nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Rodiny v tíživé finanční situaci budou od 16. září znovu moci žádat o příspěvek na volnočasové aktivity svých dětí v projektu Darujme kroužky dětem. Prostřednictvím 3 voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí školního roku získat 1500 korun. Za celý školní rok tak mohou dostat 3000 korun. Na severu Slovenska zaútočil medvěd na osobu, která s poraněními skončila v nemocnici. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým pro medvěda hnědého. Na místě byly osazeny fotopasti a výstražné tabule upozorňující na výskyt nebezpečné šelmy. Fotbalisty zbrojovky Brno na závěr přestupového období posílil Afolabi Soliu. 21-letý nigerijský křídelník zamířil do týmu nováčka nejvyšší soutěže na roční hostování bez obce z Liberce, kde neměl v úvodu sezony patřičné vytížení.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na příjezdu do Brna před nájezdem na D1 ve Vídeňské směrem od Pohořelic havarovalo nákladní auto. Stále zde ještě počítejte s omezením provozu, ale vypadá to, že by to snad mohla být jediná komplikace, na kterou byste mohli narazit, i když koukám teď zrovna čerstvá. Dopravní nehoda nákladního vozidla, je to na ulici Kšírova a je to nákladní vozidlo s osobním, teď opravdu velmi čerstvá dopravní nehoda. Tak tady si dávejte pozor, trošku nám houstne dálnice D1. Postojíte si v přerušované koloně už od Ostrovačic ve směru na Brno až k dálnici D2. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku pařák, během odpoledne očekávejte, že se nám začne zatahovat, k večeru přijde déšť a zítřejší denní maxima by se tady v Brně měla pohybovat kolem 23 až 25 stupňů. Teď Klas.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Zároveň se uskuteční třeba i letňák s automobilovou tematikou. No a během víkendu si návštěvníci budou moci vyzkoušet závodní simulátory, projít se boxovou uličkou při pitvolku či získat autogramy jezdců. No a součástí programu budou i fotokoutek, chillout zóna, dětská zóna se skákacím hradem. Spousta atrakcí, tak tam vyražte, teď další hity.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Smyku.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji za míchy ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM.

0: Ventura na Free Radio ve 14 hodin a 56 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A je přichystaná i další muzika, na kterou se můžete těšit. Třeba tu od Katy Perry. Budou tu i skútři. Nebo novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 od Morandy.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Lukáš dorazil do studia Free Radio, aby mě vystřídal a přišla nová čerstvá posila, která tu s vámi bude až do 20. hodiny. Kýve.
6: Teď nemám co říct, krásné odpoledne, všechno jsme se dozvěděli od Petry, co mám říct já? Jak se máš? Co nového? Jak ti dupou králíci?
0: Mě dupou úžasně. Naprosto úžasně.
6: Víš to, že jsem měl teďka v odpolední free party nedávno takový jakoby zajímavost prvek, chytřejší než rádio tam je.
0: Ano.
6: A měl jsem tam prosím tě informaci o tom, že slon neumí skákat. To je taková všeobecná věc, co bys mohla vědět.
0: Ano, to
6: věděla
0: to,
6: ano.
0: To jsem věděla, králík, chodí po špičkách, no.
6: Jak ti dupou králíci? Králík neumí zvracet.
0: To neumí kůň, ne?
6: Králík prej taky.
0: Aha.
6: Králík play taky, ale hlavně, jakoby, dobrý, super, víme,
0: jasně, jo,
6: novinka, úžasná informace, ale kdo a jak to zjišťoval, mě řekni.
0: To nevím, ale prosím tě, já jsem jednou takhle se seznámila s člověkem, když jsme tady u těch zvířat a u toho, kdo co zjišťuje. A tenhle člověk byl jeden z opravdu jako profesionálních brněnských kuchařů. A vyrazili do Francie na místní specialitu a to je nějaký šnek. A tak tam dorazili, dali si ho, moc jim nechutnal. A najednou se zavřela restaurace, zhasly světla, oni co se děje? A oni ne, pohodě, seďte. Za chvíli policajti a oni zjistili, že vlastně jim kuchli nějakého strašně vzácného šneka a že oni měli čekat, až přileze po tom hlávkovém salátu a sníst ty hovínka.
6: Cože?
0: Jo. A tohle by mě zajímalo, kdo kdy zjišťoval. Čí, z jakého šneka tu chutná kolíp? No byli tenkrát hodně překvapení, že jim vlastně kuchli vzácnýho šneka.
6: I já jsem překvapen, přátelé, tak to je neuvěřitelné.
0: Lukáš s vámi dnes až do 20. Já se těším zase zítra.
7: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

15. hodina, k tomu 4. minutka. Od mikrofonu se hlásí Lukáš Bartl. Střídání proběhlo tak, jak mělo, podle pravidel. Všechno proběhlo v pořádku. Dozvěděli jsme se některé věci, které jsme se možná ani dozvědět nechtěli. No já jsem z toho pořád jako vedle. Vemte si, kam, jako já chápu, že gastronomie má různá zákoutí, kde se jako zkouší a na celém světě se ochutnávají různé pro nás v našich krajích jako prazvláštní věci, ale jakoby pojídat jakoby trus nebo jakoby výkaly některých těch zvířátek, to mě připadne až takový jako zahranou té gastronomie, jako ochutnávat, jako by se mělo, ale přemýšlím, jestli jako ochutnávat úplně všechno. Nejsem si úplně jistý, že bych si na takových specialitách pochutnal, jakoby co se týká těch mořských věcí, u mě úplně v pohodě, to mě problémy nedělá. Takový ty jakoby mušličky, nevím, jako takový ty úplně jako vysrknout nějakýho toho měkejše, nebo ty slimáky, ta nevím, jestli bych do toho šel. Já mám radši, jako když to masíčko je trošku jako udělaný, ale tohle je pro mě jakoby už asi gastronomický extrém, do kterého bych nešel. Ať už jste tací, co do toho jdete nebo do toho nejdete, jsem rád, že ladíte odpolední free party, ve které pro vás chystám další hity. Objeví se Morandi, Miskali, Aleluja, taky Switch Disco, Rehab, Sam Feld s petardou Sleep Tonight nebo Offenbach z Francie a jejich Insane. Tak já doufám, že to odpoledne dneska bude Insane a taky, že máte dnes dobrou náladu a že se těšíte na odpolední free party stejně jako já. Krásné odpoledne! Free Radio. Hudební

0: Frajer nebo loser?
1: Ještě jednou hezké odpoledne do odpolední free party, před námi rubrika Frajer nebo loser. Mám tady dneska krásnou situaci. Video brněnských dopraváků zesměšňuje lidi, kteří hlasitě telefonují za jízdy. Rozhodně asi víte, o co se jedná, pokud užíváte MHD a občas se pohybujete v autobusech, trolejbusech nebo taky šalinách. Je to prostě nepříjemné. Někdo si sedne vedle vás a řeší tam téma prostě nevhodné, já nevím, doktory nebo soukromí, nebo prostě sexuální život a tak dále. Nebo zkrátka jedete třeba nevím někam na koncert, jste nachystaní, máte večerní oblečení do divadla nebo takhle, nejde se zkrátka výjimečně taxíkem a vedle vás si sedne někdo prostě třeba s jídlem, s tatarkou a teďka začne přežvikovat prostě výborný kebab a teče mu to všude. Jsou to nepříjemné události a brněnští dopraváci právě zkouší zasáhnout pomocí úžasného videa. Co kdyby se takto choval každý? Tuto otázku si pokládají cestující v MHD, když někdo začne telefonovat nebo si pouštět hudbu na hlas, takže tím obtěžuje celou tramvaj. Stejně tak je otravná konzumace jídla za jízdy nebo převážení rozměrných předmětů. Jak by to takzvané co kdyby dopadlo, nyní ukazuje brněnský dopravní podnik ve své kampani. Ve snaze umravnit nevhodné cestující spojili dopravní síly, dopraváci spojili síly s herci brněnského divadla Husa na provázku. Každé ze čtyř témat okořenili humorem a vytvořili čtyři videa, v nichž nepříjemné situace dotáhly až do absurdna. První video zaměřené na telefonování za jízdy získalo na sociálních sítích za den přes 185 tisíc zhlédnutí. Mnozí se už nemohou dočkat, až se za měsíc dostane na sítě další díl. Většina lidí ví, že během jízdy v MHD není vhodné hlasitě telefonovat nebo si pouštět hudbu tak, aby to rušilo ostatní. Přesto se ale s podobným chováním setkáváme téměř každý den a cestující se na nás obrací, ať tyto situace řešíme. Nechtěli jsme vytvořit další kampaň, která bude cestující napomínat, uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Udělali to přátelé skvěle. Herci se jako do toho zapojili úplně nádherným způsobem. Jak to může vypadat v té šalině? Já vám pustím ukázku, tady to prostě musí být s tím, co se v té šalině děje. Pozor, jo.
2: Co, Mirek, ne, hej, upřímně, to je, kámo, to je tak dobrý člověk.
3: Oni se líbali, jako reálně.
2: Ale já nemám nikoho jiného, tak kam mám jít, chápeš?
3: Jako ty můžeš jít po hlavní nemoc.
2: Víš, co mě všecko bolí a nebudu, já to nebudu řešit, upřímně, nebudu.
4: Prosím vás, můžete si to vyřídit jinde? Co kdyby to takhle dělal každý?
5: Začínáme v rámci zajišťování lepších služeb bychom vám rádi nabídli výhodný, velmi výhodný tarif.
6: Už jste dělila po

0: Příští zastávka Tichého a tak dále a tak dále. Takže přátelé, dnešní rubrika Frajer nebo Loser, rozhodně dávám palec nahoru všem frajerům z brněnských dopraváků a taky z herců divadla Husa na provázku, protože tohle se opravdu povedlo. Děkujeme!
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Ladíte Free Radio na 107 FM, od mikrofonu zdraví Luky, jen před námi doprava a počasí a po dopravě po počasí taky samozřejmě i další super hity. Dáme si ochutnávku z Itálie. Chystají se na vás The Colors. Z Itálie potom na Švédsko. Švédsko-kanadská spolupráce, Swedish House Mafia a taky The Weeknd, Mod to Flame, no a potom je

0: Odpolední Free Party bude stále veselo. Za okamžik dopravní informace.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Rockle Fest
3: je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
0: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
3: A až se setmí,
0: letní kino přímo v amfiteátru.
2: Rockle Fest.
3: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
2: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Na silnicích celkem rušná situace, buďte na sebe opatrní. Podíváme se na konkrétní situace, které by vás mohly zdržet. Na Brněnsku na trase z Tišnova na Kuřim je to Učebína, tady je hlášená havárie dvou osobních aut, jeden pruh je tam neprůjezdný, zdržení je nárazové, buďte opatrní. V Brně na Kšírové ulici na kruhovém objezdu se Sokolovou ulicí bouralo osobní auto s nákladním autem, na místě je policie a projíždí se tam jedním jízdním pruhem, očekávejte zdržení. V Brně na Hněvkovského ulici před odbočkou na Sokolovou směrem k nájezdu na dálnici D1, tady se srazilo osobní auto s nákladním autem, blokují jeden pruh, zdržení je do 5 minut. Na příjezdu do Brna opatrně před nájezdem na dálnici D1 na Vídeňské ulici směrem od Pohořelic, tady hovarovalo nákladní auto, počítejte s omezením provozu, kolona má už přes kilometr, takže očekávejte i dlouhé zdržení. Na dálnici D1 na 193. a půl kilometru směrem z Prahy na Brno stojí u hranice dvě osobní auta po nehodě, v místě očekávejte pomalý provoz. V centru Brna, pojďme se podívat na tu situaci, vezmeme to hezky postupně. Silnější provoz očekáváte v okolí Ústředního hřbitova, to znamená na Jihlavské ulici kolona, k tomu i Vídeňská Poříčí, to znamená silnější provoz v okolí Mendlova náměstí, další komplikace a hustou kolonu očekávejte v okolí Zvonařky a v okolí Vaňkovky, Židenice, tam je to taky hustý, Gajdošova ulice, v těch dvou úsecích rozhodně očekávejte zdržení minimálně na 5 minut, na Černovické směrem k Olomoucké očekávejte kratší kolonu, Vinohrady, Žarošická, Jedovnická, postojte minimálně 5 minutek, no a další kolony očekávejte v Kněžské, na Veselské a taky na Žabovřeské ulici. Tolik aktuální zprávy z dopravy. Šťastnou cestu, pokud možno klidnou cestu, vám všem přeje Free Radio. Pokud máte další informace, využívejte aplikaci nebo dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Počasíčko zatím pohodička, krásných 28 stupňů Celsia aktuálně v Brně, ale přijde změna. Mezi 18. a 19. už první kapky deště, no a bouřky by měly přijít kolem 20. večerní. To znamená, že večer s deštěm rozhodně počítejte. Večerní a noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 16 stupňů Celsia a pršet bude skoro celou noc. Zítra očekáváme dopoledne oblačno, odpoledne a večer více oblačnosti, teploty maxima celkem nízko, 20 až 21 stupňů Celsia, to budou zítřejší maxima a zítřejší noční teploty se budou pohybovat pouze okolo 12 stupňů Celsia. Teď už ale italská produkce, jak jsem slíbil, The Colors, Un ragazzo, un ragazzo.

0: letní free party. Mám tady hnedka několik zajímavostí, já to spojím jakoby do jedné, aby nebyla jakoby jenom jedna v jeden den, tak mám hnedka několik. A začínáme takovou zajímavostí, která je docela jako nepříjemná, možná pro některé třeba bakterofobní lidi. Jedná se o informaci, že na stole, kam pokládáte ruce, je to stůl třeba v restauraci nebo někde, kde třeba na poště nebo takhle, kde to není jako stůl jedné domácnosti, jedné rodiny, je to jako veřejný stůl, tak na takovém stole je podle výzkumu až 10 milionů bakterií, což je podle jiných jako srovnání s jiným výzkumem víc než v samotné záchodové míse. Jo, je to takový jako malinko nepříjemný. Ta situace, která se mě vybavila třeba u mě osobně je, letěli jsme s klukama, jasně, dáme si jídlo, zastavili jsme na zahrádce, paráda, vysmátí. Říkám, jel jsem na kole, jdu si umýt ruce. A jak se vracím jakoby z té toalety, krásně čistý mídlem vymýdlené ručičky a sedám si k tomu stolu, tak se těma rukama opírám o ten stůl samozřejmě, že? No a potom, než odnesou jídlo, tak si hrajete s potánskama, že taky bakterie, že jo, na tom stole, no a tak dále, takže umýt ruce, tak když si chcete jako to jídlo sněst s čistýma rukama, tak se po návratu z té toalety jako ničeho na tom stole nedotýkejte asi, tak bych to řekl. Další velká zajímavost, která mě překvapila, je první doména, která byla registrovaná na internetu. První doména na internetu byla symbolics.com, která byla registrovaná v roce 1985. Velká zajímavost pro lidi, co se věnují třeba ITčku. Další potom taková velká zajímavost je, že zapalovač byl vynalezen dřív než sirka. To je ideální třeba hospodská věc, kde se můžete s někým vsadit, jestli to tak je nebo není. Každopádně je to potvrzeno, že zapalovač byl opravdu vynalezen dřív než sirka vzhledem k tomu postupu té výroby a nanášení té směsi sírové na ty dřívka, tak zapalovače byly mnohem dřív. A tady ještě další velká jakoby věc, kterou bych chtěl poslat do éteru. Dospělý člověk nebo jakýkoliv člověk si nemůže olíznout svůj loket a není možné mluvit při nadechování nosem. Jsou to dvě zákonitosti, které prostě lidské tělo nezvládne. A 90% lidí si po zjištění této informace zkouší olíznout loket. Tak prosím vás, ne, že to budete zkoušet taky, jo? Já vím, že to budete zkoušet taky.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.
2: Free Radio 107.

0: Rádio, Free Rádio, novinky v kinech.
1: Byť už je po létě, můžeme se do něj aspoň na chvíli vrátit československou romantickou teenage komedii s názvem Poslední sezóna. Alan celé léto maká u rodinných kolotočů, když potká poslední letní den plavčici Vicky. Vicky je trošku ztracená, protože ji nevzali na vysokou a má pocit, že zůstane viset v malém městě, které všichni ostatní opouštějí. Alan má zas jeden šílený nápad. Chce vyhrát místní boxerský turnaj a dokázat bratrovi, že na to má. Náhodné setkání Alana a Vicky je vyšle na malé dobrodružství a vytvoří křehké, ale hřejivé pouto. Milá romantika ve filmu Poslední sezóna.
2: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

15:59, no 16. hodina za rohem, dámy a pánové, letí to, hodin jako u hodináře, tak se podíváme, co nás čeká v odpolední free party dál. Chystám pro vás skvělé hity, například Florence and the Machine, Spectrum Say My Name. Jako další song poletí do éteru The Feeling, Ravagun a taky DJ Fresh.

0: Ladíte Free Radio na 107 FM, pro celé Brno posílám do éteru právě teď rychlý přehled horkých novinek z Free Radio a potom další hity Ina, Viz Away, Lady Gaga, Abracadabra nebo taky Klaas z Německa a jeho Neverending Story. To vše je připraveno právě teď na Free Radio. Lukin přeje super odpoledne, hlavně dobrou náladu. No a za malou chvilku už ano, správně tušíte, po 16. hodině, někdy okolo čtvrt nebo mezi čtvrt a mezi 16.20, covery a remixy, pomaličku už se to chystá.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Posloucháte Free Radio 107 FM, hezké odpoledne přeje od mikrofonu Lukin. Za námi Neverending Story, v podstatě od pana Klase, taky cover a remix, že jo, pohádkové písně, původně Limal Neverending Story, no a tentokrát to byl německý Klas Gerling s Kolín nad Rýnem a jeho Neverending Story, ale jakoby nechtěl bych, aby to vypadalo takhle odfláklet dneska covery a remixy. Samozřejmě pro vás chystám něco jako mnohem vážnějšího. Jedná se o mega hit, já to říkám pokaždé stejně, že jo, nevybral bych něco, co by nemělo pořád slávu nebo něco, co by nebyl hit, abyste právě mohli porovnat u té známé věci, jak se to vyvíjelo, jak to dopadlo, jak to předělávali a hlavně jak to zní. Ne vždycky se remixy povedou. Já jsem měl dneska takovou trošku chuť pustit vám jakoby hodně nepovedený remix, spatlaný, aby jsme měli možnost v rámci jakoby rubriky covery a remixy i někdy porovnat ty nepovedené věci. Protože vždycky já říkám, tohle se povedlo, tohle je super a nerad bych jakoby podsouval některé předělávky vám. To znamená, nevím tu odezvu, nevím ty názory, ale pokud by se vám to líbilo či nelíbilo, klidně napište do aplikace nebo na studio@freeradio.cz, sedím tady u e-mailu, ale teď pozor, vybral jsem ne jako spackaný remix, ne nepovedený, ale naopak velmi složitý remix, je to vlastně remix tak dokonalý, že skladba změnila i hudební styl, je to Gala Free From Desire, já myslím, že tady jako zbytečný cokoliv dál říkat, no comments, krátká ukázka. A u takhle jakoby slavného hitu, u takhle známého jakoby vokálu a u takhle známé skladby je velmi těžké udělat remix, který se bude lidem líbit, protože mají jakoby v paměti tak zaryto ten originál, že všechno nové jako pak to není ono, to je změna, prostě není to originál. Ano, remix nikdy nebude tak dobrý jako originál. Někdy se povede, že je remix lepší než originál, ale to jsou jakoby ojedinělé případy. No a tohle je remix, který vlastně Galu z tohoto stylu, toho eurodancového stylu z těch 90. let, je to vlastně předěláno do úplně něčeho jiného. Já vám doporučuji, pokud máte sluchátka teďka, tak se nenechte nikým a ničím rušit. Pokud můžete v autě, tak se to malinko zesilte, protože tohle je opravdu jako fakt remix s velkým R.

0: Kavry a remixy na Free Radio, dámy a pánové, dokonalá verze Gala Free from Desire, Kofi Afro House Remix. Já teda smekám klobouček, za mě jako bomba. Tak doufám, že se vám taky líbily dnešní Kavry a remixy.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Tohle je pecka Animal od Kecaj, pardon, jsou to holky, které obletěly kompletně celý svět s tímto hitem, ale pozor, pozor, já musím pochválit Zdenhala. Děkuju, děkuju, ještě jednou děkuju. Poprosil jsem o vaše reakce na covery a remixy, Zdenhal okamžitě reagoval. Remix Gali okamžitě nasadit do hitparády, Zdenhal. Děkuju moc, díky.

0: Rudol Kraj Charles, ano, známá to pecička, známá to petarda. Před námi jsou novější záležitosti, chystám například Italo Brothers a jejich Loud and Wild. Jako malinko větší kvapíček, ano, uznávám, ale na druhou stranu, proč ne? Do odpolední free party zavítají taky Nicky Romero a Dub Vision společně se skladbou Stay a Little Longer. Dokonce se objeví sestava z Pussycat Dolls, vzpomínka na rok 2006. To byly časy. Nádherná vzpomínka. Tak ještě jednou poděkování Zdenálovi za tu jeho blesku rychlou reakci. Ještě jsem mu tady v rychlosti odepisoval na e-mail, že si toho vážím a že děkuju, že jste natolik bystří posluchači, že posíláte tu zpětnou vazbu a že reagujete na to, co se ve vysílání opravdu děje. Dnes tedy 9.9. v kalendáři 9. září 2026 svátek slaví Daniela a všem Danielkám. Za Free Radio přejeme všechno nejlepší. Teď ale informace z dopravy.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: 15 vteřin schází do půl páté. O půl páté jsou pro vás na Free Rádiu 107 FM připravené čerstvé zprávy z brněnské dopravy. Pojďme se tedy podívat, co nám dneska komplikuje život na silnicích a dálnicích. Mám tady několik důležitých informací. Vyrážíme tedy na silnice. V Brně na Lidické, je to směrem do centra u Moravského náměstí, stojí porouchané osobní auto. Připravte se na zdržení v koloně. Na Brněnsku v Hradčanech přímo v Tišnovské ulici došlo k havárii vodovodního potrubí. Počítejte se zdržením a s komplikacemi v dopravě. V Brně na křižovatce ulic Zvonařka a Plotní blokuje obou straně provoz porouchané osobní auto. Počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech. Na Brněnsku na trase z Tišnova na Kuřim u Čebína tady havarovala dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je tam nárazové. Buďte trpěliví. V Brně na Kšírově ulici na kruhovém objezdu se Sokolovou tady bouralo osobní auto s nákladním autem. Na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Na příjezdu do Brna buďte opatrní před nájezdem na dálnici D1. Je to přímo na Vídeňské ulici směrem od Pohořelic. Tady dnes odpoledne havarovalo nákladní auto. Počítejte s omezením a kolona má přes 1 km, takže také trpělivost. Na dálnici D1 193 a půl km směrem od Prahy na Brno. Tady stojí u hranice dvě osobní auta po nehodě. V místě očekávejte pomalý provoz, takže i drobné zdržení. Co se týká města, podíváme se na ty okrajové části, velký městský okruh, tady už se nám to trošku uklidnilo, ale pořád nám tady visí dlouhá kolona Kníčská, k tomu Vídeňská, Jihlavská a Gajdošová, Žarošická, Jedovnická, tady je to opravdu na dlouho, to znamená víc než 5 minut tam určitě ztratíte. No a potom v centru, tam to vypadá docela podobně, tam je kratší kolona, tak Husová, Nádražní, Křenová, Koliště, stojí to taky na Lidické, na úvoze kratší kolona, Mendlovo náměstí zasekáno, Vídeňská, Křížová zasekána, na Hlinkách i kratší kolona, takže počítejte právě teď s tím stupněm spíš ke čtvrce než ke trojce a počítejte na těch hlavních tazích se zdržím mezi 5 až 10 minutami. Tolik aktuální zprávy o tom, co se děje mimo Brno a v Brně. Jezděte tak nějak trpělivě, dneska je to docela síla, ta odpolední špička, takže hlavně v klidu, pokud máte další informace, využijte aplikaci Free Radia nebo dopravní linku. Děkujeme.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Počasí Brno zatím nádhera, klídeček, pohoda, teploty stále okolo 28-27 stupňů, ale voda už se na nás hrne. Mezi 18. a 19. padnou první kapky, deštíček je za rohem, bouřky jsou hlášeny na dnešní večer, tak si počítejte, pravděpodobnost asi 95% podle pánů meteorologů, takže co nechcete, aby vám zmoklo, tak rozhodně schovat a sklidit. Noční teploty se budou pohybovat dnes v noci okolo 17 stupňů Celsia. Pojďme mrknout ale na zítřek. Zítra z počátku dne zataženo, odpoledne přibývání oblačnosti, přehání přehánky pouze ojedinělé, teplotní maxima celkem nízko, 21 stupňů bude zítra max, no a zítřejší noční teploty by se měly pohybovat pouze okolo 12 stupňů Celsia. 3 minutky po půl páté, pokračování odpolední free party, tohle je takový hezký pomalý začátek, Italo Brothers, Loud and Wild, za okamžik Nicky Romero a další.
2: Free Radio, Lukyho vtípek, Lukyho vtípek.
0: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
2: Lukyho vtípek na Free Radio.
0: Tak já to zkusím znova, Lukyho vtípek na Free Radio měl být až za 5 minutek, ale víte, jak to je, když se vám splaší počítače, tak s tím nic nenaděláte. Technika, je to technika. A je to tady znova, tak Italo Brothers, Loud and Wild dneska asi nebudou, zkrátka nechcou jet, takže posílám náhradní skarbu do odpolední free party, Nicky Romero, Dub Vision, Stay a Little Longer.

0: se děje v městě Brně a vůbec se tady toho neděje málo. Dvě plechovky za pár desítek korun, útěk k řece a nakonec nedobrovolné koupání. Poněkud akční scénář měl v úterý odpoledne údajně na svědomí 30-letý muž v Jundrově. Z místního obchodu se podle ostrahy pokusil odnést nápoje v hodnotě necelých 50 korun. Když mu v tom zaměstnanec prodejny chtěl zabránit, muž plechovky odhodil a vzal nohy na ramena směrem k řece. U říčního mola pak jeho útěk nabral ještě nečekanější směr. Muž měl skočit do vody a pokusit se přeplavat na druhý břeh. Tam ho ale dostihl 36-letý pracovník obchodu a přivolal strážníky. Podezřelý si mezitím stěžoval na bolest v rameni a tvrdil, že ho má vykloubené, protože docela nešikovně skočil do té řeky. Jak ke zranění přišel, však podle svých slov nevěděl. Stejně tak popíral, že by se pokusil nápoje ukrást. Jasný, klasika, přeprava na druhou stranu a všechno je lež, o ničem nevím. Strážníci proto nejprve na scénu přivolali záchrannou službu, která po prvotním ošetření převezla údajného zloděje do nemocnice, uvedla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. Ostraha strážníkům přislíbila potom kamerový záznam z prodejny i nahrávku z mobilního telefonu, které by měly celý incident zachycovat. Hlídka pak předala veškerý případ a veškeré podrobnosti úředníkům k projednání jako podezření na majetkový přestupek. Tak nejsem si jako úplně jistý, jestli takhle jako když, říkávalo se přece vždycky, ne, když už, tak už, ale jako dvě plechovky, to je málo, das ist wenig.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Chase.

0: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
9: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
8: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
9: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
8: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Free Radio 107

Rádio. Tvý rádio. 107 FM. Zpátečka Free Rádia. Zpátečka Free Rádia. 2006.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
2: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Free Radio 107 FM přeje krásné odpoledne. 16. hodina 57. minutka.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Everyday s Free Radiem. Dámy a pánové, každé odpoledne, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, kdykoliv, když máte trošku smutnou náladu nebo vám dochází energie, nalaďte to na 107 FM a my se o vás postaráme. Need you the most. Za malou chvilku tady Offenbach, k tomu přidám ještě Drum Sound a Bassline Smith, Fearless. Nebo Avička Maxová. Máme tady další předělávku, další přezdívku, podobně jako Teta Pink nebo Strida Tiesto, tak Avička Maxová, samozřejmě oficiálně Ava Max. Maybe you are the problem. Všem posluchačům Free Radio já přeju minimum problémů a zádrhelů a komplikací, co nejvíc pohody, co nejvíc dobré nálady a co nejširší úsměv na tváři s Free Radiem. Hezké odpoledne, za okamžik je tady Freebox.
2: Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Konečně startujeme Freebox, dámy a pánové, středeční odpoledne a Freebox a Free Radio samozřejmě právě teď krásně po 17. hodině. Od mikrofonu 7 minutek po 17. zdraví Lukáš Bartl. Doufám, že jste happy jak dva krepy, že máte dneska super den a že vám všechno klape podle představ. Já teda musím přiznat, že já jsem to měl dopoledne celkem naopak. Všechno, na co jsem si pomyslel nebo co jsem potřeboval, aby klaplo, tak nevyšlo. Co mělo jakoby víc, tak se pokazilo, takže mám takový jako trošku rozpoluplné pocity z toho dnešního dne, ale věřím, že ten večer tak nějak společně prožijeme v pohodě a že si užijeme i další skladby a další písničky. Začínáme nemalými hity. První kousek Jazzy Chris Lorenzo, je to skladba Invisible, výborná klubová věc. K tomu taky Livingston Nightlight, no a potom už samozřejmě prostor pro posluchače Free Radia a pro ty z vás, co byste měli dneska chuť na svou písničku nebo měli chuť zkrátka zasáhnout do toho vysílání nějakým svým nápadem a nebo nějakým svým příspěvkem. Krásné odpoledne všem, připravte se na to, večer bude déšť, taky bouřky nás čekají, hrne se to sem, hrne se to na Brno, tak ať jste večer v pohodě, ať vás nic nepřekvapí, no a hlavně, ať vás baví taky muzika. Muzika a muzika na přání, využívejte sociální sítě, taky naší aplikaci Free Radio, do apky můžete posílat jak zprávy, tak i hlasové zprávy. Kdo by se chtěl pokecat, volejte na studiovou linku 790 107 107 a nebo využívejte i studiový e-mail, který tady čekuju celé odpoledne, tedy studio@freeradio.cz, dotazy, náměty a taky přáníčka na písničky, posílejte to všechno tam. Krásné odpoledne ještě jednou a teď už jdeme na věc.
0: Free Radio, hudební

0: muzika. A už je tady posila. Free Radio 107 FM zdraví všechny posluchače Free Radio, jak ty brněnské, tak i mimo brněnské. Máme spoustu posluchačů v zahraničí, máme taky spoustu posluchačů včera třeba sever Čech, jih Čech a tak dále a tak dále. Podíváme se, kdo je na lince. Halo, halo, kdo je tam?
1: Děmba, dobrý, tu je Pavel.
0: Vydrž, já otevřu překladač. Zdraví vás Pavel, pojďme dál.
1: Ano, to stačí, ale víc jsem se nenaučil.
0: Pavlíku, je slyšet, opět u tebe dobrá nálada. Jak to děláš? Čím to je, prosím tě? 4:45, lidi padají na hubu, takzvaně lidově, únava, nedostatek financí, první měsíc děcka ve škole, tohle koupit, tamto koupit a ty pořád jako happy, jak to?
1: Hele, já nevím, já ani kafe nepiju, já mám energie furt dost.
0: Ty nepiješ kávu?
1: Ne, vůbec, já to mám děti plnou, no hodně.
0: Co to za člověka, jako nepít kávu? To by to nechutná, nebo jako...
1: No, mě to nechutná, to je špinavá voda, hořká.
0: Ty bys mohl normálně dělat někde reklamu na kafe. Víš, tak jak je, jako tam vždycky...
1: Kávu, víš co, já tě se řeknu.
0: Špinavá, hořká voda.
1: Dobu, já dokonce obchodňáka prodával jsem kafe. Tak asi měsíc a půl.
0: No, já mám takový tušení, proč, jenom měsíc a půl.
1: Ne, já jsem měl dobrý výsledky, jo,
0: aha.
1: Ale potom jsem měl dvě schůzky za sebou a ano. Tam jsem si musel dát nějaký dvě pikola. A já jsem nevěděl, co to je, no tak jsem tam hrkal, a já jsem myslel, že mě večer vyskočí normálně srdce z hrudi.
0: Je to takový ostrější, no, to pikolo, ale to není pro takový máčky, jak jsme my dva, to je prostě... To už je jako pro vyšší střední.
1: Jako kafe ne.
0: Kafe ne, dobře. Mám takového podobného ještě jednoho pacienta, posluchače. A to je Cuda. A Cuda, to je zase frajer, který nepije pivo. On prostě nepije pivo. A já tady tyhle věci beru to skoro... Beru to skoro automaticky u lidí, jakože káva, jasně, běžně pivo, jasně, dobře. Jo, takový pomerančový moka frappuccino, to se zase tak často nedáš, ale pivo... On nepije pivo, ty nepiješ kávu, to jsou zajímavosti. Teď ale prosím tě, lidi celou dobu čekají na písničku. Co dneska vybereš, komu zahrajeme?
1: Upside Down.
0: Ano, máme tady Upside Down ve verzi Dubs a Bad Nono. Takže no.
1: Je to jako ta písnička dlouho nezněla.
0: No dlouho nebyla, ano. Dubs a Bad Nono, Bad Nono a Upside Down, je to tady prosím tě minimálně jako měsíc a půl to nehrálo.
1: No, to už je na čase to zase zahrát.
0: Tak, hezky si to připomeneme, hezky si to dneska zahrajeme. Pro koho to posíláš, Pavle?
1: Pro všechny, co nepijou kafe jako já. My to kafe nepotřebujeme, my máme energie dost.
0: Jdeme na písničku. Pavle, měj se krásně, děkuji, že jsi zavolal a že jsi opět vnesl úsměvy do odpoledního vysílání Free Radia. Ahoj! Díky, čau, čau. Teď už Dubs a taky Bad Nono Upside Down Free Radio.

0: Majlíka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Free Radio 107 FM. První v prdně s nejnovějšími hity.

0: Muzikala, muzika. Dámy a pánové, Freebox a Free Radio a muzika pro všechny zadarmo. Já rád používám to slovíčko, protože co? Co je dneska gratis a co je dneska zadarmo? No a kdyby vám náhodou chybělo pár penízků, nějaký ty jásátka, kechtáky, zkrátka money, stačí pozorně poslouchat Free Radio a kdyby náhodou proletěl éterem signál, ztracená bankovka Free Radia, volejte, tak opravdu neprodleně volejte. Číslo znáte, 790-107-107, stejné číslo jako do soutěží, máme i do Freeboxu pro diktování muziky. No a teď další mega hit a další krásná zpátečková píseň. Je to Robines a skladba Show Me Love, kterou dneska posílám speciálně pro Moravanku, Moravanka ladí Free Radio, což je hrozně důležité pro mě osobně a věřím, že jí to udělá radost. Takže s pozdravem samozřejmě a s přáním pohodového a krásného odpoledne dneska s Free Radiem posílám tuhle skladbu jenom speciálně pro Moravanku.
1: Pošli svůj vzkaz do éteru Frýčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/freeradio. Zpátečka Free Radio. Zpátečka

0: Domin Moravanka, dneska Robin S, Show Me Love, Tonka Remix. My se podíváme minutku před půl šestou na další objednávky. Kdo pak je na telefoně lince Free Rádia? Halo, halo.
1: Ahoj, tady Míša Luky.
0: Míša, Míšo, vybíráš další písničku. Pojďme se podívat na to, co si dneska pustíme. Co to bude?
1: Takže bude to Prodigy 2004 Enya.
0: Ano, máme připraveno, Prodigy versus Enya z roku 2004.
1: Bude to pro všichni posluchači, bude to pro tebe, pro mamku, pro tačku a taky pro mě.
0: A taky pro tebe. Posílám to tam, Míšo. Díky, že jsi zavolala. Teďka už je signál v pohodě, už tě slyšíme skvěle. Předtím to vůbec nebylo rozumně, tak se ti za to moc omlouvám. Přeju ti super podvečer a díky, že ladíš Freebox. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Míša vybírá tady krásnou zpátečkovou petardu. Pojďme se podívat na ty hity, které nás čekají hned po dopravě a po počasí. Já se na to těším. Prodigy versus Enya. Mám tady vzkaz taky od Milana. Milan napsal: Zdarec divočáku, zahraj tam něco podle sebe, výběr nechám na tobě, ať to hlavně duní. Zdar Milda. Mildo, tak tohle je přesně podle mého gusta. Spojím dvě objednávky dohromady. Takže od Milana, taky od Míši dneska. Smack up the Orinoco flow. Půl šesté, držte si kloboučky na Free Radio 107 FM, to bude trošičku živější, takže pojedeme z kopce. Další objednávka, Rehab, Mufasa, Hype Man a Rainy, Believe Shooting Stars. Sára napsala: Luky, mohl bys zahrát tuhle písničku, dvojtečka, Believe Shooting Stars, děkuji, s pozdravem Sára. Sárinko, ano, mohl, už je připravená. Další nápad posílá David. David napsal: Šlo by zahrát hit od Kate Tracy, kdysi dávno si to hrál. Nevím, jestli máš i Too Many Times. Je to producent, na kterého se úplně zapomnělo a jeho hudba byla vždy nadčasová. Prosím, zahrát. Děkuji. Davide, je to pravda, všechno, co jsi napsal. Já myslím, že se ho maličko zapomnělo, ale díky Free Radio připomeneme, kdo byl genius jménem Kate Tracy. Radio 107 FM, Freebox s Lukinem, rovná se největší porce muziky na přání. Za okamžik pokračujeme, teď ale pohled na silnice.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Hodíme očko na silnice i dálnice. Situace v městě Brně dnes odpoledne docela komplikovaná. Odpolední špička se nás pěkně vychutnává. Pojďme se podívat na ty zásadní momenty, na které je potřeba stále dávat pozor. Brno, Lidická ulice směrem do centra, je to u Moravského náměstí. Tady stojí porouchané osobní auto. Připravte se na zdržení v koloně. Na Brněnsku v Hradčanech v Tišnovské ulici došlo k havárii vodovodního potrubí. Počítejte se zdržením a také s možnými komplikacemi. V Brně na křižovatce ulic Zvonařka a Plotní tady blokuje oboustranně provoz porouchané osobní auto, počítejte se zdržením v kolonách a to v obou směrech. Další komplikace jsou na příjezdu do Brna před nájezdem na dálnici D1, je to na Vídeňské ulici směrem od Pohořenic, tady havarovalo dnes odpoledne nákladní auto, počítejte s omezením, kolona má víc než kilometr. Další komplikace dálnice D1 193 a půl kilometr, je to směrem z Prahy na Brno, tady stojí u kranice dvě osobní auta po nehodě, v místě očekávejte pomalý provoz a raději nohu z plynu pro jistotu. Tak, podíváme se na intenzitu dopravy. Ještě před hodinkou stupeň provozu na čtvrce, teď už se nám to uklidňuje, je to mezi dvojkou, trojkou. Silnější provoz zůstal viset na Jihlavské, také v okolí Mendlova náměstí, to znamená Vídeňská a Křížová ulice. Na Kněnické hlásíte krátkou kolonu, zdrží vás ještě Gajdoška, Zvonařská, zdržení okolo 3 minut a na Žarošické směrem na Vinohrady, tam postojíte od 3 do 5 minut. To jsou aktuální kolony, které v Brně potkáte, jinak byste měli projet bez většího zdržení a bez větších komplikací. Situace v dopravě už jakž takž celkem v pohodě, já vám popřeju šťastnou cestu, bezpečný dojezd a pakliže máte další informace, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně teploty aktuálně okolo 27, dešťové přehánky už se k nám blíží, v některých oblastech už začaly, každopádně s deštěm dnes večer rozhodně počítejte, čekají nás přehánky a také možnost bouřek na dnešní večer a dnešní noc. Noční teploty se budou pohybovat mezi 15 a 17 stupni Celsia. Zítra dopoledne zatažená obloha, opravdu hodně oblačnosti, sluníčka si moc dopoledne neužijeme, odpoledne ještě přibývání oblačnosti, ojedinělé přehánky, teplotní maxima zítra celkem nízko, 21, 22 stupňů, to budou zítřejší nejvyšší teploty a noční teploty by se měly zítra pohybovat okolo 12 stupňů.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
2: Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM. Zpátečka Free Radio, zpátečka Frička, 2004.

Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107.

0: Krásně to jede, krásně to odsejpá. Tohle byl nápad od Davida. David, který prověřoval, jestli vůbec ještě pamatujeme na tohoto hudebního genia, trendzového skladatele jménem Kate Tracy, skladba Too Many Times, jako další splněné přání v rámci dnešního Freeboxu. 6:45, déšť se blíží, večer by měl být v pohodě. Já doufám, že dneska nemáte žádný stresy, žádný nepříjemný výkyvy, něco, co jste nečekali, něco, co nemáte rádi. Doufám, že jste v pohodě a že vám všechno vychází podle plánu. Já mám na pátek plán, nebo asi měl jsem plán s mým tátem, chtěli jsme dělat něco jako se dřevem. U dědečka v Syrovicích, zdravím Syrovice u Brna, zdravím dědu, zdravím všechny tamní obyvatele. No a obyvatele, budete mít v pátek asi klid, protože my to dřevo asi musíme odložit. Je to vlivem počasí, psal jsem dneska tátovi, nebo psali jsme si, jakože to nevypadá vůbec dobře na ten pátek, že napsal jsem to něco jako se slovy, tati, budeme muset asi vytáhnout plán B. Tačka napsala Poltovi SMSku, krásou SMSku, to je jasná věc, plán B je, že máš volno. Pokud máte taky nějaké plány, práce na domečku, na zahrádce, kdekoliv jinde, se dřevem nebo bez dřeva, to je jedno, tak prosím vás, v pátek to asi s tím počasím úplně neklapne. Uvidíme, nechme se překvapit, může se to ještě pohnout někam jinam, víte, jak to je. Dvakrát foukne, počasí je úplně jiné, než bylo v předpovědích, takže uvidíme zítra, když tak to rozsekneme zítra. Jinak od té práce, po práci legraci, jak se říká, tak od té práce zpátky do Freeboxu, kde máme připravenou objednávku od Michala. Nazdar draku, zdraví nás Michal Bajkeros z Líšně, zdravíme i tam. Dneska to vidím na Mark Korn a Semitu, skladba I Surrender. Je to pro Toma Wernera, taky pro Culdu, pro tebe. Já moc krát děkuju, Michale, díky. Je to taky pro všechny, kteří ladí, pro Sárinku, která tam píše, a všem skladníkům a rozvozákům. Děkuji. I já jsem strávil několik let jako skladník s perfektní partou lidí, teďka nemůžu říct, ve které to bylo firmě, aby to nebyla reklama, ale samozřejmě rozvozáky, skladníky, zdravíme. Bez vás by to na tom světě asi nefungovalo. Takže ať vám práce utíká, ať vám to jde hezky od ruky a taky ať se vám dobře poslouchá Freebox na Free Radio.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
6: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
7: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
8: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
7: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
9: Hrajeme podle tebe.
10: Freebox na Free Radio.

0: Největší porce hitů na vaše přání. Freebox na 107 FM, pondělí, úterý, středa i čtvrtek, vždy od 17. do 20. hodiny večerní. Laďte 107 FM. Další možnost je taky internet freeradio.cz a v neposlední řadě můžete kdekoliv na světě, klidně i v autě, na cestách, po venku, kolem chatičky, přes aplikaci poslouchat Free Radio jedním klikem a jedním stisknutím právě v té aplikaci. Není čas ztrácet čas, tak já už rovnou sahám po telefonní lince Free Radio, tam by měl být Michal. Michale, halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Michal Medlov?
0: Michal Medlov. Michale, tady Lukáš Brno. Já jsem nevěděl zrovna, jako jak navázat. Michale, dívej, hele, super odpoledne, dobrá nalada, tady teda ve Free Radio. Jak je to u tebe? Jak se máš? Jak se ti daří?
1: Úplně to samé a vyčkáváme tu vodu, o které mluvíš každou půl hodinu.
0: Já jsem teďka nahlížel z okna, protože já jsem samozřejmě těsně předtím, než jsem jel do práce, tak jsem na poslední chvilku letěl domů a prohodil jsem mašinu za auto. Takže já jsem autem a já sám se modlím, aby ten déšť přišel, protože jestli to nepřijde a já jsem to vyměnil zbytečně, tak budu pěkně a tak dále. Jo, no, však si každý doplní.
1: Tak.
0: Ano, každý si doplní.
1: Nemůžeme být prostí, ano, není 10 hodin večer.
0: Ano, tam jsou tři tečky, poslouchají nás i školáci, zdravíme všechny děti, děcka, ahoj! Výborně, Michale, zpátky k tobě a k tvojí objednávce. Ty tak trošku jako rád docela provokuješ, jsem si všiml. Včera jsme končili ke konci Freeboxu vánoční píseň All Stars Team Fríčka a dneska normálně ten Michal prostě úplně jako v klidu zavolá znova a já teďka prosím tě, je to sranda, jo? A drze si řekne další vánoční song. Cože? Jako cože? Michale, co k tomu řekneš?
1: Musí být veselo. Musíme být happy jak doba grepí.
0: Dobře, dobře. A využíváš k tomu jako, proč jako záměrně v září vánoční songy? Jako myslíš, že to je ono zrovna?
1: Včera, tak jsem si řekl, dáme to ještě dneska, ať je veselo, protože Vánoce se blíží a všetci jsou byli utrávení z těch veder, tak...
0: Dobře,
1: a to trochu schladěj.
0: A to trošku schladíme, tak jo. Giorgio Prezioso, vinul do Christmas Danza. Michal si přál, aby tam byly hlavně ty svátky vánoční, Michale, takže z mé strany splněno. Giorgio Prezioso připraven. No a věnování, prosím tě, jak to tak jako uvedeš? Pro koho? Pro ty lidi, co se těší na svátky, nebo ti, co nemají rádi svátky, nebo jak to je s tebou?
1: Pro všechny, co mají rádi ty Vánoce, chcou se schladit a hlavně pro tebe do studia, ať ti tam zaprší.
0: A co taky schladím. Děkuju. Michale, měj se krásně, díky za objednávku a díky, že ladíš Free Radio.
1: Díky, čau.
0: Čau, ahoj. Přátelé, muzika je jasná, já už to komentovat nebudu. Vyrůl do Christmas Danza za pár vteřinek, těsně předtím. Horké novinky z hitparády, na to pozor. Free Radio. Novinky hitparády. Krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince. Let's rewind, come back to me. Třetí novinka hitparády Bad Bitch, Hugel, Sexy Red a Gata.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Freebox na Free Radio
1: Italia, questa musica è Giorgio Prezioso. Buonasera on Free Radio 122G. Je to pravda, prostě pecka z Itálie. Giorgio Prezioso dneska v rámci Freeboxu. Virulu Christmas Danza, výběr od Michala. Michale, moc krát děkuju. Minutka po 18. před námi Joel Corey. Whisper. Everyday s Free Radiem. Krásné odpoledne ještě jednou všem, co ladíte. K tomu taky Fast Boys, německá Music Sounds. Nebo Chris Cross Amsterdam, Willy Willem a jejich My Oh My. Středeční podvečer v kalendáři 9.9. svátek slaví Danieli a ze studia Free Radia přejeme holkám všechno nejlepší.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: 5 minutek po 18. hodině muzikala muzika Free Radio 107 FM plní další přáníčka. Pojďme se podívat na telefonní linku Free Radia, kde bude někdo z vás. Halo, halo, kdo pak je tam?
2: Ahoj, Renata.
1: Renča. Renatko, tak jak se máme, jak žijeme?
2: Já doma v suchu, ale ti, co jsou venku, tak nedej bože na té motorce, jak vzpomínal. Což ano. Zrovna je Pepa, tak doufám, že se mě vrátí v pořádku dom.
1: Takže Pepík je někde v terénu, teď v tuhle hodinu i s motorkou, chceš říct, jo?
2: Jo.
1: Pepo, prosím tě, schov to někde pod most, anebo pomalým tempem rovnou domů, protože to, co se teďka hrne na Brno, nebo už dorazilo do Brna, tak je opravdu přívalový déšť, prosím vás, buďte připraveni, předchází tomu hodně prudký vítr, který sebou nese prach, listí a drobné, no, lítá tam všechno, sáčky, psi, děti do 5 let a podobně. Tak, jdeme teďka za písničkou. Renča má na starosti hudební výběr na Free Radio, teda o tu skladbu, kterou právě chystáme, tak o tu se jedná. Jaká to bude a pro koho to posíláme?
2: Hele, pro všechny, ať se vrátí v pořádku doma, ať je ten dešť nepřepadne nějak moc extrémně, a poprosím Lil Wayne Sia Paper Kingdom.
1: Sia Lil Wayne Paper Kingdom, já jdu připravit písničku, vzkaz byl od tebe hezký a hlavně velmi ohleduplný. Já bych si taky přál, aby se všichni v pořádku bezpečně vrátili domů, ať už máte auto, motorku nebo skútr nebo koloběžku a někde vás to potká, prosím vás, tak hlavně pomaličku a bezpečně do svého domova. Tak, šťastnou cestu všem, co jste někde v terénu, samozřejmě i Pepíkovi. Renčo, tobě děkuji za telefonát, posílám muziku a měj se krásně. Ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
0: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
3: Duke Dumont.

Ještě jednou hezký podvečer všem na 107 FM, přívalové deště už v Brně máme, pozor na to, prší jen se leje. No a kam k sluníčky pojedeme? Pojedeme na Free Radio 107 FM, kde se pro vás chystají další hity na přání a taky další skvělá muzika. Je tady přání od Jirky, podepsán jako Jirka Brno. Jirko, zdravíme tě. Jirka Brno. Lukinku, prosím tě, to je taky oslovení. Lukášku, Lukinku, Lukajdo, Luke, Lukaso, toho je hodně, ale moc krát děkuji. Lukinku, prosím tě, šlo by dneska zahrát vzpomínkovou pecku, která připomíná mě, moje mladá léta. Vyhrabal bys, prosím, It's Like That v podání Run DMC. Bylo by to taky pro tebe, protože je vidět, že jsi zažil i starší časy a vybíráš vždycky skvělou hudbu i ve zpátečkách. Díky, mějte se na fríčku krásně, ať to hraje Jirka Brno. Jirko! Potěšení na mé straně, Jiříku. Posílám do éteru tuhle petardu. Všem na 107 FM. Hezký podvečer.

0: Box na Free Radio.
1: Jedeme dál. Krásný podvečer, maličko teda propršený podvečer, no ale s tím jsme počítali. Předpovědi to hlásili, na Free Radio jsme to všichni věděli, no a teď si budeme užívat trošku vláhy pro tu přírodu. Všude je sucho, voda je potřeba, tak doufám, že to zvládáte a že vám to nepřineslo nějaké strasti. Teď se podíváme na slasti místo na strasti, podíváme se na to, co nás čeká za další hity. Je tady pozdrav, který posílala Monika. Monča, ahoj Lukine. Já taky ráda vzpomínám. Mohl bys prosím vytáhnout předělávku Sara Perketiamo, hrajete tu novou verzi, nevím, kdo to dělal, ale to je zrovna písnička, která mi vždycky u vás zvedne náladu. Posílám to svojí sestře do Moravan a taky všem, kdo ladí Free Radio. Děkuju, Monika. Mončo, děkujeme. Je to Karolina Marquez a

0: připravená je pro posluchače Free Radia taky novinka Chasing Light a Ray Knox. Přesný čas ze studia Free Radia, minutka po půl sedmé. Vyrážíme na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Aktuální situace na silnicích a dálnicích už pomalinku v klidu. Přesto jen tady máme ale několik upozornění, které nám tady zůstávají viset na dnešní odpoledne, lomeno podvečer. Na Brněnsku na výjezdu z Hradčan po silnici třetí třídy směrem na Drásov stojí porouchané vozidlo. Na vozovku vytéká olej. Dávejte tam prosím vás velký pozor. Brno, Lidická ulice směrem do centra, je to u Moravského náměstí, stojí tady porouchané osobní auto. Připravte se na zdržení v koloně. Na Brněnsku v Hradčanech přímo v Tišnovské ulici došlo k havárii vodovodního potrubí. Počítejte se zdržením a také s komplikacemi v dopravě. Co se týká intenzity provozu a dopravní špičky, tak v Brně už se nám to hezky uklidnilo. Zmizely kolony, které nám komplikovaly život v okolí Poříčí. Je tam teda ještě kratší kolona na Vídeňské ulici směrem k Poříčí, ale jinak na ulici Poříčí je klid. Žabovřecká ulice se uklidnila, Žarošická ulice se také uklidnila. Zmizely kolony z Javkovského a máme tady kratší kolonu ještě na Táborské, na Gajdošové, na Jedovnické a na Kněžické ulici. Tady pro jistotu ještě nohu z plynu a vidím tady ještě směrem z Černovické na Olomouckou, na to kříž Ostravská, Olomoucká a Černovická. Dávejte pozor na Černovické směrem na Olomouckou. Je tady hlášená ještě další kolona. Je to vlivem té výluky, která je právě na konci Černovické, kde se to stahuje do jednoho pruhu. Tolik informace k té aktuální situaci. Já doufám, že v pořádku dorazíte do svého cíle. Teďka hlavně ať na sebe dávají rozvozáci. Vidím tady kluky, jak v tom dešti lítají na koloběžkách a na skútrech, aby doručili pizzu, burger anebo jídlo pro vás. Tak každopádně buďte na sebe opatrní a buďte během tohoto počasí na silnicích malinko ohleduplnější. Bezpečný dojezd a šťastnou cestu vám přeje Free Radio. Pokud máte další informace, využijte aplikaci nebo dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
0: Pojďme se mrknout na tu aktuální situaci v počasí. Teploty klesají prudce dolů. Aktuálně tady máme něco okolo 23 stupňů Celsia. Aktuální teplota tady v centru Brna mezi 22 a 23. Déšť. Až minimálně do půlnoci tady vidím déšť a dešťové přehánky, které platí nejenom pro Jižní Moravu, ale taky skoro pro půlku České republiky. Takže dešťové přehánky a bouřky očekáváme i nadále. Noční teploty by se dnes noci měly pohybovat někde mezi 15 a 17 stupni Celsia. Zítra během dne dopoledne zataženo, odpoledne ještě přibývání oblačnosti, je tam možnosti ojedinělých přehánek, je tam možnost ojedinělých přehánek, teplotní maxima zítra nic moc, 21, 22 stupňů, to budou ty nejvyšší teploty a zítřejší noční teploty celkem nízko, pouze okolo 12 stupňů Celsia. Teď ale 3,5 minutky po půl sedmé skáčeme zpátky do Freeboxu, Lukin zdraví od mikrofonu a tohle je výběr od Monči, DJ Matrix a Corina Marquez.

0: Free Radio, burza práce.
1: Ladíte Free Radio 107 FM a právě teď je tady burza práce. Dnes budeme hledat zájemce a zájemkyně na pozici záučná pomocná kuchařka.
0: Free job.
1: Mzdové rozpětí na této pozici 26 880 až 30 420 korun na měsíc. Požadovky, znalost hygienických předpisů, pečlivost, samostatnost, ochota, schopnost práce v týmu a taky zodpovědnost, schopnost ovládat kuchyňské stroje a trestní bezúhonnost. Popis pracovní pozice, příprava surovin pro přípravu jídel, pomoc při výdeji a přípravě teplých jídel a moučníků, pomoc při přípravě studené kuchyně a příprava jídel na talíř a také jejich výdej. Občasný zástup za prodavačku v našem bistru, včetně prodeje výrobků. Pozice je vhodná i pro důchodce. Nabízíme zázemí stabilní organizace, příspěvky FKSP, 25 dní dovolené, 5 sick days ročně, dotované obědy ve vlastním stravovacím zařízení a odměny při významných pracovních a životních výročích. Další podrobnosti, včetně důležitých kontaktů, najdete na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: Pokud byste chtěli podobně nabízet svoji pracovní pozici nebo jakoukoliv brigádu, veškeré podklady zasílejte k nám na práce@freeradio.cz a o zbytek už se postará tým Free Radia.
0: Free job, free job.

0: nákupové ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

3 minutky po 6:45 posloucháte Free Radio na 107 FM. Mně přišlo do studia před okamžikem takové velmi milé rozptýlení a já vám to potom někdy jako do budoucna vysvětlím, to rozptýlení. Teďka tady máme další rozptýlení v našem playlistu, ano. Kuba si objednává Artemas I Like The Way You Kiss Me, takže Kubiku. Kuba napsal, je to hrůza, jsem v práci, nebaví mě to tady, chci domů. Zahraj Artemas, je to i pro tebe. Zdar, Kuba. Takže Kubo, dneska tak jako zvesela. Děkujeme za vzkaz, díky za objednávku a do playlistu Free Radia za okamžik, tedy I Like The Way You Kiss Me a samozřejmě Artemas.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Box na Free Radio.
1: Dámy a pánové, vážení přátelé, milí fríčkaři, krásný podvečer ještě jednou všem na 107 a taky všem, co nás sladíte přes aplikaci Čas za 5-7. Jdeme na věc, před námi Memories, Vice a taky SK. Pro dobrou náladu si zahráme tropickou skladbu, konkrétně Darius a Finley Tropicali. A pokud máte rádi choreografa, tanečníka, rapera i zpěváka v jednom, tak se pro vás chystá Chris Brown. Za okamžik Pokud máte třeba z přílišně dlouhého jako sledování slunce nebo pocit, že se vám svrašťuje pleť, tak stačí, přátelé, přiložit jakoby prsty na spánek a s pánkama tím pohybem dozadu natahovat tu kůži, co máte na ksichtě. Ona to zkoušela právě před okamžikem tady moje kolegyně ve studiu Free Radia. Já říkám, jestli tě bolí oba dva spánky, tak je to migréna. A ona říká, ne, já si jenom natahuju kůžu tady.
0: Free Radio 107 FM.

Hezký podvečer a příjemný poslech všem na Free Radio 107 FM. Před námi další vzkazy a objednávky a někdy třeba v tom vzkazu, který posílají posluchači, chybí název skladby, chybí tam část názvu nebo interpret tam chybí, nebo třeba chybí podpis. Někdy jsou to takový jako malý doplňovačky, ale většinou se nám to podaří splácat dohromady, pochopit, o jakou skladbu se jednalo nebo co jste chtěli zahrát. Zkrátka, i když tam něco chybí, tak se to dá doplnit. Kdežto dneska nastala změna. Nastala velká změna, do studia Free Radio přišel vzkaz, který nedokážu ani odhadnout, co to bylo, ani ho nedokážu doplnit. Je to beze srandy, teďka zcela vážná věc. Vidím tady i telefonní číslo, to nemůžu říct do vysílání. Vidím tady, že to je telefonní zařízení Samsung SMA528 nebo 528B, tak nějak se jmenuje. Přišlo písmenko E. Jako doopravdy. Normálně někdo vzal telefon a poslal E. A teď já nevím, co? Jako nebo je tam apostrof nahoře, apostrof nahoře. Takže zkrátka, já děkuji za tyhle vzkazy. Do studia Free Radio dorazilo písmenko E. My za něho děkujeme a posíláme novinky. Free Radio. Hudební

0: Krásný podvečer přeje Free Radio 107 FM, Luky u mikrofonu, na telefonní lince další posila a pomoc s playlistem Free Radio. Kdo to bude? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, je tady pacient Culda, který zdraví všechny posluchače a tebe, doktore.
0: Výborně, výborně, pacient Culda. Culdo, prosím tě, tak jak jsme daleko z Honolulu? Řešil jsi to, neřešil jsi to?
1: Ne, řešil.
0: Tak já prosím tě, jsem tady jako zapracoval pro ty posluchače, aby nedostávali pořád jenom zapeklité otázky a nebyla to furt jenom legrace, tak taky nějaké odpovědi a nějaké rozuzlení. Takže připravil jsem to pro tebe, protože jsem to s tebou včera řešil. Takže ještě jednou, aby lidi věděli, co jsme řešili. Obyvatel Honolulu je správně Honolulan nebo Honolulanec? Je to zapeklitá otázka, ale pravda je, že ty jsi to včera asi trefil. Tobě se líbil víc ten Lulan, že jo?
1: Přesně tak, no.
0: Tak, pozor na to, jo. Honolulan, nebo přídavné jméno Honolulský, odpovídá přijatému tvaru z angličtiny a lépe se přizpůsobuje českému slovotvornému systému pro cizí exkluzivní geografické názvy. Takže správně je o Honolulan, kdežto tvar Honolulanec je nesídelní novotvar, který se objevuje spíše v internetových diskuzích a slovních hříčkách, ale jazykově není standardní a není usazený. Takže v této zapeklité situaci mezi Honolulancem a mezi Honolulanem vyhrává správně Honolulan, je to tam!
1: Já!
0: Culdo, aniž bys to věděl, a aniž bys cokoliv vyhrál, tak jsi to vyhrál. Jo, to jsou takové slovní hříčky. Takže pojďme, Honolulan je tedy správně. Já děkuji všem, co se tím zabývali včera nebo dneska během Freeboxu. A teď konečně už po minutě a půl prostor pro Culdu. Co si pustíme a komu to pošleme?
1: Hele, pustíme si Daft Punk, One More Time a bude to pro všechny posluchače. Jak jinak pro celý váš tým, pro Myšelinku Samálkou, pro Oťasa a hlavně pro moji Aničku.
0: A je to Culdo. Měj se krásně. Díky za pokec. Ahoj!
1: Luky, děkuju. Ahoj.
2: Hrajeme podle tebe Freebox. One more time.
0: A taky pro všechny Honolulany, co radí 107 FM. Hezký podvečer.

0: Rádia.
1: 18 minut po 7 večerní, kdo by to byl čekal? Kdo by to byl čekal, že v tuhle hodinu budeme pátrat opět po majiteli ztracené bankovky? Já skočím rovnou na telefonní linku, zkusíme, kdo byl nejrychlejší na dnešní signál. Halo, halo, kdo je tam?
2: Tady Tomáš, je tady.
1: Počkej, ty seš Tomáš, jo?
2: Ne, já jsem Tomáš jenom. Teda Tomáš, čím jo?
1: Řiď jako řiď, Tomáš. Myslím, řiď jako řiď, ne jako řiď.
2: Tomáš jedno.
1: Ty seš Tomáš, ne, já Tomáš. Jsem Tomáš. Tome, super večer, jak se máš, čověče?
2: Ale jo, dobrý, jde to.
1: Máš se sebou.
2: Líba, ale super.
1: Hele, jsi člověk, který chodí denně do práce?
2: Jo.
1: Jak to zvládáš takhle v září, v pohodě?
2: No, už jsem dostal vyžerpaný. Začíná být chladnějc, tak už je to moc.
1: To není ono úplně. Dobře. Prosím tě, teďka naštěstí, máme tady zábavu, máme tady legraci a máme tady hlavně soutěž o 5000 korun českých. Prosím tě, bankovka, 5 litr, jde o všechno, jo? Jde hlavně o to, aby strefil čísla. Nějaká čísla už odhalená máme, některá nemáme, jenom tak mezi náma holkama, prosím tě, kdy jsi naposledy držel 5 litr?
2: Tak já nevím, tak před 20 lety? A to mi je 39, takže dobrý.
1: Já jsem nečekal, že řekneš takovej časovej jako úsek, tak dlouho. Prosím tě, samozřejmě na 5 litrů víme, kdo je, víš, kdo je na 5 litrů zobrazen?
2: Masaryk, ne?
1: Ano, jo, Tomíno.
2: Tomáš,
1: takže,
2: ne?
1: Ano, Tomáš, Tomáši, ano. A je tam Tomáš, Garik, Masaryk. Takže, jde tady o pana Masaryka. Pojďme, držím ti palce a jdeme rovnou na ty čísla.
2: Jasný.
1: Tomáš na Free Radio právě teď bude odhalovat 6-místné výrobní číslo ztracené bankovky, pokud to výrobní číslo trefí a zná ho, pak je jejím majitelem v okamžitě teď hned dneska ve středu večer. Takže Tome, držím ti palce, pojďme se na to podívat. Jaká je podle tebe první číslice naší ztracené bankovky?
2: 1.
1: První, myslíš, že je 1, jo?
2: Jo.
1: Tak dobře, zkusíme, jestli bude první 1. A 1 to Tomáši není, čověče.
2: Já jsem viděl, že to je 5.
1: Je to strašná škoda, je to 0, tohle říct můžu, protože první číslici už odhalenou máme.
2: Tak ty 0, tak to jsem nečekal teda.
1: To jsi nečekal, no, podle hlasa je to poznat, že jsi to nečekal.
2: Nevadí, tak příště třeba.
1: Nevadí, přesně tak, nevadí, hele, je to teprve začátek. Každopádně, děkuji, že ses dovolal, děkuji za tvůj přínos energie do dnešního vysílání. Jako cenu útěchy, nabízím ti jako cenu útěchy písničku. Dáš nějaký oblíbený song, nebo to mám vybrat něco za tebe?
2: Dej tam nějaký, co chceš ty.
1: A s tebou je vůbec jako takový dobrý pokec.
2: To jsou všechny jakoby originální songy, co tam pouštíte, takže super.
1: Tak jsem rád. Tak jsem rád. Tak posílám další kousek Griffin Alova Piece of My Life. Tomáši, tobě děkuji za dnešní soutěžní kolo. Držím palce na příště a měj se hezky. Ahoj.
2: Taky děkuji, měj se hezky. Čau.
1: Tak to byl, přátelé, Tomáš. No a ztracená bankovka Free Radia zůstává stále ve studiu Free Radia. Držím palce, zkoušíme to každý den.
0: Ztracená bankovka Free Radia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Pošli svůj vzkaz do éteru Frýčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/freeradio.

0: Freebox na Free Radio. Freebox na Free Radio pokračuje, posluchači Free Radia, krásný večer všem, no a jeden z posluchačů Free Radia právě teď i na telefonní lince 790 107 107, kdo pak vytočil tohle číslo, halo, halo?
1: Vytočila ho známá firma Tomáš Werner.
0: Tak pojďme, známá firma Tomáš Werner. Tomášku, pojďme na písničku, co vybereš?
1: Prosím tě, dneska vybírám Madonu, Sorry.
0: Dobře.
1: Dneska by to bylo pro Míšu jedničku a Míšu číslo dva.
0: Dobře.
1: A pro rodinku Guldovic.
0: Zdravíme i Guldovic rodinku, která doufám, že ladí Free Radio, aby k ním doletěla i tato pecka od Madony. Jdeme na to. Sorry. Tomášku, máš se dobře?
1: Mám se výborně.
0: Paráda. Díky, že posloucháš Freebox. Měj se hezky, loučím se a zase příště. Ahoj.
1: Díky, Lukášku. Ahoj.

0: Vlkyho vtípek.
1: Když chceš něco po chlapovi, musíš přesně a konkrétně říct, co od něho chceš, protože koule sice má, ale ani jedna není křišťálová.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš

19. hodina 50. minutka, největší porce muziky na přání pokračuje dál. Freebox na Free Radio před okamžikem dohrála skladba Mockingbird, spolupráce Tiesto, Gabry Ponte. Před námi další objednávka, kterou posílá Tomáš. Ahoj Luky, prosím tě, zahraj Aubura, la la la, pokud nenajdeš, nenašel jsem, děkuji za náhradní song, tak to zahraj od Lizota, takže muzika Lizot, Sonny Verne a jejich la la la. A bude to pro moji nejlepší kamarádku Denisu, která slaví v pátek svátek a 11. září ti, kteří vzpomínají na to, jak napálil letadla do dvojčat v USA. Děkuji Tomáš. Tomášku, já si myslím, že tohle není potřeba připomínat. Já si myslím, že všichni ví, co znamená 11. září, ale rozhodně zdravíme Denisu, která to bude slavit, a taky tvoji kamarádku a všechny Denisky, které poslouchají Free Radio. Tady je Lizot.

0: Box na Free Radio.
1: Krásný podvečer všem na 107, krásný podvečer taky všem na internet, pokud nás posloucháte přes freeradio.cz a super večer i do naší aplikace. Spousta z vás právě posílá vzkazy, pozdravy a to všechno přes aplikaci, kde taky posloucháte. Od mikrofonu zdraví Lukin, se mnou ve studiu už další posila z telefonní linky, kdo pak tam bude? Halo, halo.
2: Karel, přeji krásný večer všem.
1: Karle, krásný večer i tobě, kamaráde. Jdeme rovnou na tvoji objednávku. Co si pro nás dneska Karel připravil, Karle, co to bude?
2: Dneska to bude Afrojack, Take Over Control.
1: Dobře, mám to připraveno. Pro koho zahraješ, pro koho posíláš?
2: No, já to pošlu Afrojackovi, protože kdyby náhodou to měl naladěný na dnešní party, on má totiž narozeniny, když si poslechne svůj největší hit, který udělal.
1: Krása, krása. Karel přináší zajímavé informace do vysílání. Já jsem úplně zapomněl, nebo kdysi dávno jsem to četl, kdy má narozeniny, ale nepamatuju si to vůbec, teda abych se přiznal. Takže Afrojack, Eric Van... nebo Nick Van De Wall, jak se jmenuje vlastním jménem, jak tuším tak nějak, myslím, že je Nick. A rozhodně dneska připomínka k jeho narozeninám Take Over Control sedí jako zadeček na hrnec. Musím to říct slušně, no, říká se to jinak, ale musím to udržet v té slušnosti. Karle, tak děkuji za příspěvek, děkuji za vzkaz a popřeju ti super večer v doprovodu Free Radia. Měj se hezky.
2: Taky se mě hezky, děkuju, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Od Karla tedy dneska Afrojack, Eva Simons, je to Take Over Control. Do dnešního večera ještě zasáhnou společně Rio a taky Južan, Summer Jam. A úplnou tečku za dnešním Freeboxem udělají společně Lily Wood and The Brick. Je to mega hit Prior in C. Od mikrofonu se pomalu, ale jistě loučí Lukáš Bartl. Bylo mi ctí zároveň velkým potěšením provázet vás dneska, tedy středečním Freeboxem. Krásný večer, krásný středeční večer přeju všem, co připravujete nějakou třeba hezkou romantiku nebo hezký večer s partnerem, víte, jak to je, ať vám ten večer krásně vyjde.
3: Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou mej do kučku jeden. To je život.
1: Mějte se krásně, zítra pokračujeme zase společně. 19.56, to je čas, kdy to oznámilo konec mojí pracovní mise. Já utíkám a uslyšíme se opět zítra tady na Free Radio. Mějte se, čau!
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. I want you to take over control. Take over control.
3: Oh, je život.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio 107 FM.

0: její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží pozornost.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

0: ten tvůj.
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: zase majíte.
1: A v Pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

peace. My family. The love.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: that sound like a helicopter?
1: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.